Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.

Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Garnier přináší nový zážitek pro tvou pleť. Hydratační sorbet krém s vitamínem C pro rozjasnění pleti s nepopsatelně lehkou texturou. Rychle se vstřebává a dodá pleti potřebnou hydrataci. Nový sorbet krém. Textura, kterou chceš zkusit. Od Garnier.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady, podpísek.
10: Ne, tady podpísek.

0: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
1: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond.
6: Co ta polička?
4: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
8: Vodafone.

Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.

Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90.

0: 50. Kaufland.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit.

0: jasnými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
2: Nulka. Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: Ale já říkal blond.
9: Kdy to je? Trochu blond.
10: Co ta polička?
8: Bude.
11: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
12: Vodafone.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.

Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
5: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka

0: minerální voda za 10,90 a palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Hey, podpísek.
3: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
9: Ale já říkal blond.
10: Kdy to je? Trochu blond.
11: Co ta polička?
9: Bude.
12: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
13: Vodafone. Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
18: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

So thank you so much for coming.

Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta

0: tučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
10: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
11: Ale já říkal blond.
12: Kdy to je? Trochu blond.
13: Co ta polička?
11: Bude.
14: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
15: Vodafone.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne. Tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.

Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
8: Kate, pojistku prosím.
7: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka. Ale já říkal blond.
7: Kdy to je? Trochu blond.
8: Co ta polička?
6: Bude.
9: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
10: Vodafone.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek.
13: Ne, ne.
14: Tady podpísek.
15: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.

Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po 4.
9: Kate, pojistku prosím.
8: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
12: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
13: My si půjčíme bezpečně.
12: Tady, podpísek.
14: Ne, tady podpísek.
15: Sjednejte si půjčku.

0: Raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond.
3: Co ta polička?
1: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
10: Nulka.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce.

Jansöyki. Jansöyki. Nechci čáru, Jansöyki. Jansöyki. Nechci na mě, chyť mi nohy. Jansöyki. Přijdu do

Gyalom sztorikék. Gyalom sztorikék.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Ale já říkal blond.
3: Kdy to je? Trochu blond.
4: Co ta polička?
2: Bude.
5: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
6: Vodafon. Trénujeme na Mexiko.
7: Rozujem si kopačky, zavřeme jim kopačky, pojď, jezdí.
6: Generální partner České fotbalové reprezentace, Penny.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
13: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
14: My si půjčíme bezpečně.
13: Tady podpísek.
15: Ne, ne, tady podpísek.
16: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
19: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
19: Už přes 20 let.
20: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
21: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dobřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
22: Nulka. No.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tada!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
10: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
11: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
12: nejde elektřina.
11: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
13: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
3: Ale já říkal blond.
14: Kdy to je? Trochu blond.
15: Co ta polička?
3: Bude.
16: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
17: Vodafone.
18: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.

0: Tesco nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo a Tesco mléko plnotučné litr jen za 14,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.

0: Nákupy počkají. Život ne. Proto u nás najdete defibrilátor na každé prodejně. Kaufland.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
2: What else?
1: A co melocio? Jemná a vyvážená.
2: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
3: Duha?
2: George.
3: What
2: else?
3: To je moje hláška.
2: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
4: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
5: Chlapi, do pátýho.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava.
7: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
7: Vedle žeby.
8: Co tady děláte?
5: Testujem.
8: To mi tady budete schnout až do rána.
5: Mám i sušičku.
9: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
12: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
11: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
13: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
11: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Já vás biju ještě.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému, obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: V Tesku nyní cena pro všechny 18,90 birel ochucený a kostelecké uzeniny bursty 100 gramů za 6,90. Tesko, počítejte s námi.
4: Jo! Napínavé finále je u konce.
5: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
5: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.

0: Nákupy počkají. Život ne. Proto u nás najdete defibrilátor na každé prodejně. Kaufland.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů. Sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

Čerstvé jako z Kauflandu. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
4: To je z filmu.
5: Já vím.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravát.
9: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
10: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
11: Anti-aging, zmatňující anebo rozjasňující?

jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy. Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.

že jí miluje, že jí miluje. Cítil

0: Já nevím, co s tím. To máme asi turnaj bez vítěze. No, můžete jít domů.
1: Starosto, a co teď končím peřím, sakra?
0: Jo, tak svát na mě budeš. Nacpi si to třeba do peřin, ty vole, když jsi ten tur...
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: V Tesco v oddělení FNF právě probíhá výprodej. Vybrané oblečení pořídíte až o 50% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
7: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna. Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů. Sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Anti-aging, zmatňující anebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura,

0: a supervoděodolnost. Astrid San, číslo 1 ve sluneční péči.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
3: To je dopravář.
5: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
6: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
9: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému, obklopené kousky kokosu. Raffaello, více než 1000 slov.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favor It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
3: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
3: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů. Sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Anti-aging, zmatňující, anebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravář.
6: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
7: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
8: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
9: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.

Wish I had a, wish I was a, wish I gave a, but I don't.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Každé malé přejeme si.

0: se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou párty, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
2: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
4: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
5: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you.
7: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
2: Co tady děláte?
8: Testujem.
9: To je dopravát.
10: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
11: Anti-aging, zmatňující, anebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální 4-úrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.

Čerstvé jako z Kauflandu. Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.

0: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Abych do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond.
3: Co ta polička?
1: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
7: Aha, a jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne, tady podpísek.
12: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se starý cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
6: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
7: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
8: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
9: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
8: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
10: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
8: Jasně.
11: Co je to virtuální baterie?
12: Virtuální baterie.
13: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
3: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
3: nejde elektřina,
2: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
5: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Chlapi, do pátýho.
13: Počkám tam na vás.
12: To je doprava. Prat.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
12: Vedle žeby.
10: Co tady děláte?
15: Testujem.
10: To my tady budete schnout až do rána.
15: Mám i sušičku.
16: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
18: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
19: Jasně. Bezkontaktně.
18: No vidíš, funguje to.
19: Co to je?
18: Platební brána na poplatky za průjezd.
19: Vždyť to je moje cesta.
18: Moje.
19: Koupil jsem ji.
10: A co ne, tady
19: počkej, kam jdeš, nechoď tam.
18: Ale že jste to vy, tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
16: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
18: Jo.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. Hue Intensified.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Chlapi, do pátýho.
8: Počkám tam na vás.
7: To je doprava.
9: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
9: Vedle, že by.
10: Co tady děláte?
7: Testujem.
10: To my tady budete schnout až do rána.
7: Máme sušičku.
11: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: Davide, to jsou ale plíce. Škoda, že to stejné nelze říci o tvých dásních. Potřebuješ Parodontax. Pomáhá obnovit dásně již po prvním týdnu. Parodontax. Expert v péči o dásně.
5: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
6: Větší, než si myslíš.
5: Proč prší?
6: Aby se starý cítil příjemně.
5: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
6: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
7: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
13: Ale já říkal blond.
8: Kdy to je? Trochu blond.
11: Co ta polička?
13: Bude.
9: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafone.

kdo zase mě přemohl chtíč, ale nemůžu ti psát opilý zprávy. Strašně zlý básně, s tebou bylo mi krásně.

0: Mamut je jen jeden. Tebex by Dembraven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

No matter what, no matter what, you got.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
0: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
0: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
3: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
3: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond.
7: Co ta polička?
3: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.
9: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
0: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě. Bez dokladu stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne. Tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maškova,
9: René Dan,
10: Monika Tymkova,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Abych do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

A když odcházím a vím, že na tenhle účet já nejsem sám. A věř, že když procházím, tak já nejsem sám. A i když kolem nejsou lidi, nejsem sám. Neodpovídám na tvý zprávy, já nejsem sám. Dobře,

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Podpísek.
3: Ne, ne. Tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
7: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro...

0: každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond.
6: Co ta polička?
4: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafone.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
0: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Timková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
6: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nálekový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Nádobí mě nezdrží. Souvod? Somat.
1: Kdo chce, ten si poleží.
2: Souvod? Somat.
0: Party večer rozjedem.
1: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
3: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám.

0: za schlím až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne, tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
8: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
9: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečuji každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
10: Kam ta tržba mizí?
11: Miau, miau, poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
10: A dost.
11: Příchozí platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
12: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambifor do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambifor do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si dále pocit svěží čistoty. Ambifor do koupelny. Letní produkty Ambifor Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
7: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
15: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
16: Tady se vám blíží splátečka.
17: Ale nestraš.
7: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
18: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
19: Birgo!
18: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
20: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ano?
3: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
4: své peníze převést na bezpečný účet.
2: Kdo volá? Brankář?
3: Bankéř.
2: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
4: Ověření jsou odceženy.

0: Nemáte? Tak tu máte.
1: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
6: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

$1 zillion. The question is, who let the dogs out?

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
4: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
3: Po tu sousedovou přece.
4: Proč?
3: Ne, líbí se mi.
5: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vláhá.
4: Mě už nemiluješ.
3: Ale miluju.
4: Ne.
5: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
6: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
3: FIO!
7: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
11: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
12: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
13: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
14: Nejde elektřina.
13: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
16: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
17: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
18: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
19: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
20: No to půjde těžko bez křídel.
19: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
20: Aha, a jak asi?
19: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
20: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo si smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
14: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech...
21: Kate, pojistku, prosím.
14: ...začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bagárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Mikýř,
22: Tereza,
23: Maškova,
22: René Dan,
23: Monika Tymková,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrana.
24: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
26: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji nabíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
33: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
34: Ty brďo. Wow.
35: Prosím.
33: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
36: Akorát ho chytit.
37: Zaujímavé.
33: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: there are many nations, but only one heart.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
3: Palette, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
6: Chceš jít parcelu na diskotéku? A kterou?
5: No tu sousedovou přece.
6: Proč?
5: Ne, líbí se mi.
7: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
6: Mě už nemiluješ.
5: Ale miluju.
6: Ne.
7: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje, ta parcela.

0: je stavební.
1: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
2: FIO!
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové...

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
2: Nejde elektřina.
1: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc fakci, káva mletá Grand Aroma 250 gramů za 99,90. Penny.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dán,
8: Monika Tymkova,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrada.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nájkový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji navíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
19: Ty prdě.

0: prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne. Tady podpísek.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
7: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
8: Red Bull vám dává křídla.
6: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
9: Kam ta tržba mizí?
10: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
9: A dost. Příchozí platby.
6: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bite Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Tady se vám blíží splátečka.
13: Ale nestraš.
6: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
14: Ten den změnil úplně všechno.
9: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
15: Všechny stopy vedly na jedno místo.
9: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
16: Záhada, co?
17: Ty už mě nemiluješ?
18: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
19: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
20: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
21: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
22: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
23: Ano?
24: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
25: své peníze převést na bezpečný účet.
23: Kdo volá? Brankář?
24: Bankéř.
23: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
25: Ověření? Cože?
23: Nemáte? Tak tu máte.
6: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
26: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka. Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?

0: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Očko ti doporučuje.

0: Elvis has left the building.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favor It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravát.
4: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
5: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
13: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
14: OK.
13: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
14: Perfetto?
13: Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
15: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
16: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepco.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.

0: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
3: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
4: A běhej, rozpohybost třeba. No, makej.
1: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc v akci výběrové špekáčky řezníků v talíř za 69,90. Penny.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravář.
10: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
11: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
12: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
15: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
16: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
17: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
18: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let

0: chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
1: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
4: Kam ta tržba mizí?
5: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
4: A dost. Příchozí platby.
6: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne, tady podpísek.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť, díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty, ty seženu v DM vždy výhodně.
13: Sebejistota přichází s věkem, přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
14: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
15: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
16: No to půjde těžko bez křídel.
15: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
16: Aha, jak asi?
15: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
16: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
9: Tady se vám blíží splátečka.
17: Ale nestraš.
6: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
18: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
19: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
20: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
1: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
10: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
17: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
11: Tereza,
17: Maško,
11: René Dan,
17: Monika Timková,
11: Petr,
17: Švancara,
11: Martin,
17: Hrano.
21: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
23: Nálikový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: A dej do ní svoji nabíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
29: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
30: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
31: Ty prďo.
32: Wow.
31: Prosím.
30: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
32: Akorát ho chytit.
33: Zaujímavé.
30: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka výběrová Maxi u nás za 36,90, kapsičky pro kočky Felix a Pkou za 89,90 a soličelo Prosecco Frizzante za 59,90. Albert.
2: Nádobí mě nezdrží.
3: Souvod? Somat.
4: Kdo chce, ten si poleží.
5: Souvod? Somat.
2: Party večer rozjedem.
4: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
6: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
7: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.

0: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
1: A dost. Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne, tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
4: Tady se vám blíží splátečka.
5: Ale nestraš.
3: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka. Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
7: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
10: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečuji každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
11: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
12: Ano?
13: Tady váš bankér. Váš účet byl napaden. Musíte
14: své peníze převést na bezpečný účet.
12: Kdo volá? Brankář?
13: Bankéř.
12: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
14: Ověření, co chce, že?
12: Nemáte? Tak tu máte.
3: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
15: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
16: Mě taky ne!
17: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už dnes.
18: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
19: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
6: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
9: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Cherry rajčata oválná hranáček u nás s apkou za 49,90, rybináček za 21,90 a vodka Božkov za 119,90. Albert.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelomu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty prďo.
10: Wow.
11: Prosím.
8: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
12: Akorát ho chytit.
13: Zaujímavé.
8: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy, za 99,90. Kaufland.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
2: Tesco nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo a Tesco mléko plnotučné litr jen za 14,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Chlapi, R5.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava. Zat.
5: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno. Vedle žeby.
6: Co tady děláte?
3: Testujeme.
6: To mi tady budete schnout až do rána.
3: A sušičku.
7: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert, stojí za to jíst lépe.
1: Dohlepa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
9: What else?
1: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
9: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
10: Dua?
9: George.
10: What?
9: What else?
10: To je moje hláška.
9: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
8: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí. Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Hellmann's majonézu nebo tatarskou omáčku za 54,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
11: To je moc jídla jen pro ně dva.
12: Tak je to pro nás?
11: Psi běž, dnes budem hodovat.
8: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Topinkovač za 349,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř, cena s aplikací 129,90. A tyčový mixér za 299,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například zahradní křeslo za výhodných 3000 korun, sleva 4.

0: 30% nebo zahradní set za výhodných 15 000, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
5: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
6: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
7: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně. Bezkontaktně.
1: No vidá, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Kdy to je moje cesta?
1: Moje.
3: Koupil jsem ji.
4: A co se tady plpnete?
1: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
5: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
6: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Fio.
7: Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
8: A navíc fakci. Okurka salátová kus za 7,90. Penny.
9: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
10: nejde elektřina,
9: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
11: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
12: Testujem.
13: To je dopravář.
15: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
16: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
17: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
3: Chlapi, R5.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava. Prat.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
3: Vedle že by.
7: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To mi tady budete schnout až do rána.
6: Máš sušičku.
8: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Ochutnejte svět a speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro makronky s aplikací jen za 79,90. Kozí sýr různé druhy za 48,90. A vína Chevalier de Fauvert s aplikací jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodna. Galbany, číslo 1 v Itálii.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
3: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. A navíc fakci káva mletá Grand Aroma 250 gramů za 99,90. Penny.
4: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
5: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci 2 osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
10: Okay.
9: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
11: Očko ti doporučuje.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
2: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
1: No tu sousedovou přece.
2: Proč?
1: Ne, líbí se mi.
3: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
2: Mě už nemiluješ.
3: Ale miluju.
2: Ne.
3: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
4: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
1: FIO!
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favor It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
8: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
11: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.

0: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc v akci výběrové špekáčky řezníků v talíř za 69,90. Penny.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Chlapi, do pátýho.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava.
7: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno. Vedle žeby.
8: Co tady děláte?
5: Testujem.
8: To my tady budete schnout až do rána.
5: A i sušičku.
9: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Raz, dva, tři, ten!

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPB vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPB.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
3: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.

0: Tesco nyní cena pro všechny 18,90 birel ochucený a kostelecké uzeniny Busty 100 gramů za 6,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
7: Chlapi, do pátýho.
8: Počkám tam na vás.
7: To je doprava.
9: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno. Vedle žeby.
10: Co tady děláte?
7: Testujem.
10: To mi tady budete schnout až do rána.
7: Máme sušičku.
11: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
15: Chci jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
14: Po tu sousedovou přece.
15: Proč?
14: Ne, líbí se mi.
16: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
15: Mě už nemiluješ.
16: Ale miluju.
15: Ne.
16: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
17: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
18: FIO!
19: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bagárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Mikýř,
22: Tereza,
23: Maško,
22: René Dán,
23: Monika Tymková,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrano.
24: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
26: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji navíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
33: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
34: Ty prďo.
0: Wow.
1: Prosím.
33: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
1: Akorát ho chytit.
2: Zaujímavé.
33: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: More, však spomoži, Mange.
1: Dobrý, more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil.
2: Šut!
1: More, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.

Jebra vítem, push life. Dávno zažil jsem ten hype. Jsem rád, že lidi poslouchaj. Nevíš, jaký je to

0: Čerstvé jako z Kauflandu. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
1: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
0: Anti-aging, zmatňující anebo rozjasňující. Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální 4-úrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.

0: Nákupy počkají. Život ne. Proto u nás najdete defibrilátor na každé prodejně. Kaufland.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
2: Nejde elektřina.
1: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
3: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Hellmann's majonézu nebo tatarskou omáčku za 54,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij

0: ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: To je moc jídla jen pro ně dva.
2: Tak je to pro nás?
1: Přibyš, dnes budem hodovat.
3: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Topinkovač za 349,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř, cena s aplikací 129,90. A tyčový mixér za 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
5: Bref má něco úplně nového.

0: ako nás.
1: Nový Brev Color Auto Active.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
7: What else?
6: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
7: What else?
6: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
8: Duha?
7: George.
8: What
7: else?
8: To je moje hláška.
7: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
9: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
10: Trénujeme na Mexiko.
11: Ne, no,
10: generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Jestli chcete, pojďte se podívat.
1: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů. Nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták zavřený v kleci. A teď se diví a teď mi volá, asi čeká, že změním svoje slova. A pak

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
4: Palette, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů. Sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách.

0: celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
2: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
6: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
7: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
8: Chlapi, do 5.
9: Počkám tam na vás.
8: To je doprava. Prd.
10: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
10: Teda, že by.
11: Co tady děláte?
8: Testujeme.
11: To mi tady budete schnout až do rána.
8: Máte sušičku.
12: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Wish I had a, wish I was a, wish I gave a, but I don't.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
5: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
5: To je z filmu.
6: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
8: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů. Sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
3: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
5: Anti-aging? Zmatňující? A nebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun. Číslo jedna ve sluneční péči.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie?
10: Virtuální baterie ukládá...
11: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Miký,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana.
13: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Co chcete, pojďte se podívat.
20: Tak bych do ní svoji nabíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
22: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON.
7: Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
10: Větší, než si myslíš.
9: Proč prší?
10: Aby se starý cítil příjemně.
9: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
11: Dorazili jste do cíle.
10: Tak jo, jsme tady.
11: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
12: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
13: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prď.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
1: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
0: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
2: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
0: Jasně.
3: Co je to virtuální baterie?
4: Virtuální baterie.
5: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
0: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
0: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
3: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
5: Očko ti doporučuje.

0: Jediné talk show v Česku, kde se všichni ptají, je tohle talk show nebo je to sociální experiment? Dobrý večer. Svět modelingu a sociálních sítí často vypadá jako jedna velká, dokonalé, vyfiltrovaná pohádka. Všichni jsou pořád krásní, všichni jsou pořád na cestách, nikdo nemá nikdy špatný den a tak. Náš dnešní host ale dokazuje, že za těmi krásnými fotkami se schovává mnohem víc. Je to žena, která se nebojí vyměnit přehlídkové molo, třeba za batoh na zádech a výšlap do hor. Kromě světa módy a vlivu na sociálních sítích si navíc našla i cestu k hudbě. A i když o sobě s oblibou zpívá jako o holce z plakátu, ve skutečnosti má k pózám a umělosti docela daleko. Dokáže být elegantní ve večerních šatech, ale stejně tak přirozená v momentě, kdy si jen tak pro radost vezme do ruky kytaru a skládá texty. Dámy a pánové, přichází Andrea Kalousová. Angie, ahoj. Na místo.
1: Děkuji. Dobrý večer.
0: Čau.
1: Čau, jak se máme?
0: Dobrý. Na začátek, hele, musíme to udělat. Už nikdy víckrát nehovořte o André jako o modelce. Konec.
1: Tak, s tím je útrum.
0: Ale éra odzvonila. Kolik let to bude muset ještě říkat, aby si to lidi mysleli?
1: Hele, je to vlastně 7 let už.
0: 7 ne.
1: 7 let, co jsem začala tak trošičku zpívat, 3 roky, co velmi aktivně. A 6 let, co jsem vlastně byla v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, no.
0: Jo, já jsem teďka nemyslel přímo tu pěveckou, ale myslel jsem tu modelingovou. Tu si střihla taky
1: no právě
0: už možná
1: v té době.
0: Fakticky,
1: no.
0: Úplně. A bylo to jasný, že to jako uděláš? Bylo to jasný, že to uděláš?
1: Tak
0: protože
1: to
0: máš
1: moment?
0: Něco, co je jistý a něco, co je méně jistý a ty si vstoupila do toho méně jistýho, což je podle mě fantastický příběh a držím palce.
1: Děkuju.
0: Ale je to méně jistý a je to pomalý a začínáš zase, jakoby, řekněme, od začátku.
1: Jo, tak jakoby každý začátek vlastně trvá, ale spíše já v té době, já jsem asi ten modeling jako obecně nikdy tolik necítila vlastně a to si myslím, že byla vlastně jako ta věc, proč mě to úplně jako nenaplňovalo a že jsem vlastně hledala co dál a pak přišla hudba, no.
0: Ty jsi žena ze stejného regionu, jako jsem já, muž ze stejného regionu. Jaké bylo dětství v Jaroměři?
1: Já jsem z Jablonných Nad Orličan.
0: Přesně tak.
1: Jsi z Pardubic. Je to tak? Nebo jsme v Háji?
0: To je špatný začátek. Já jsem z Hradce Králové. Ano, přesně.
1: My se to říkáme vždycky a stejně to popletám.
0: Jo, je to klasika. Protože já vím, je to taková moje oblíbená

0: historka o tobě, ty si, jak to říct, nemáš ručičky dozadu a neštítíš se práce, chci říct. A jedna z tvých brigád byla na smeťáku.
1: Je to pravda, no.
0: Na smeťáku.
1: Ale to nebylo schválně. To jako by nebyla moje vysněná brigáda.
0: No ty jsi chtěla jinou, ale babička zařídila, vybavila.
1: No já jsem chtěla točit zmrzlinu vlastně. A...
0: Opočenskou asi, že?
1: No samozřejmě, to je nejlepší. Vanilka čokoláda. No a jenomže já vždycky chodím jako pozdě všude, že jo? Takže já jsem se vlastně týden předtím, než byly prázdniny, šla zeptat, jestli mají volno. Oni řekli, že ne, a pak mě volala babička a říká, našla jsem ti tu brigádu, je to prostě jako super. A já říkám, a kde to je? A ona, naproti naší chatě. A já říkám, babi, ale tam je skládka. A ona, no, tak tam. Takže jsem vlastně byla první léto takhle na tom smeťáku a pak jsem byla líná i druhý rok. A takže dvě léta jsem sloužila na smetišti.
0: Jak se tam jako brigádničí? Co se tam tak jako děje?
1: Byla tam sranda, protože jsme tam byli jako brigádníci, že, jako mladí, že jo? No a jednou se tam vlastně stala taková věc, že já jsem tam vlastně stala u takového pásu, teď tam jako jezdil ten odpad a my jsme to vlastně ručně museli třídit. Takže to, co vy vlastně vyhodíte do koše, tak to pak někdo musí rozstřídit. No a v té době jsme to byli my.
0: To se fakt dělá ještě dneska? Že to někdo ručně jo, tak... třídí? Třeba já miluji třízení odpadu a třeba moje Lucka mi to furt komplikuje. Já mám prostě připravený papír a co myslíš? Uchošťoure mi tam nahází, prostě skleničky, plást, teďka já stojím u té popelnice a teď to tam celý jako takhle třídím. A to, co se špatně vytřídí, tak to tak pak ještě nějaká Kalousová jako...
1: Jo, tak to musí někdo dojet, no. Takže jsme to takhle dojížděli a jednou právě tam, ale někdy to přijelo třeba na etapy, že to bylo příjemnější, že tam přijel jenom papír třeba.
0: Ježíš, to se mi ulevilo dneska
1: takže,
0: papír.
1: Takže to bylo prima. No a stala se tam taková docela hustá věc a mě vlastně na tom páse, jak přijel ten papír, tak tam přijel nějaký cestovní doklad, pas a já jsem byla zvědavá a já jsem vlastně ten pas otevřela a z toho pasu, kde byl prostě jako cizí člověk, tak z něj vypadl můj tahák na chemii, který já jsem jako vyhodila před půl rokem třeba, jako v té době.
0: Počkej, ty jsi měla tahák na chemii, který jsi vyhodila do svýho odpadkovýho koše.
1: Jo.
0: A někdo jiný asi omylem hodil do konťáku svůj pas.
1: Jo.
0: A oni se spolu spojili.
1: Jo.
0: A ty, jaká je pravděpodobnost, že ty potkáš v nějakém pasu svůj tahák na chemii?
1: Já to nechápu. Já vlastně najednou jsem tam viděla to své písmo a říkám si, pane bože, tak tenhle...
0: Fakt to byl tvůj tahák?
1: Přísám.
0: To je blbost.
1: Fakt.
0: A ty skládky jsou velký, ne? To je, že to je
1: velký. Na jednu stranu, jakoby na tom malém městě, tam se to asi prostě jako hází na jednu hromadu, jakože víš co, já jsem v Jablonci nad Orlicí a v Jablonci nad Orlicí jsem byla na skládce, jakoby. S tím se fakt můžu chlubit, teda.
0: No a počkej, a...
1: Jesus.
0: A když jsi potom přišla, jakoby domů nesmrděly ti vlasy třeba, nebo to?
1: Všechno.
0: Všechno smrdělo?
1: Všechno. A ještě tam byly krysy, takže já jsem se hrozně jako bála, že mi vlezou do tepláku, takže jsem si vlastně vždycky ty tepláky nastrkala do těch ponožek a takhle jsem si to vytáhla nahoru a pak jsem se jen modlila.
0: A to schodila na 12 nebo na 8, nebo to?
1: 8, pohoda.
0: Tyva, ty musela...
1: Ale vydělávali jsme docela dost, že jo?
0: Protože no, takže dávali vlastně ti víc? Kolik ti dávali?
1: Ty jo, jestli jsme měli třeba 10, jako...
0: Co 10?
1: 10 táců.
0: 10 táců?
1: Hmm. Za? V té době. No, tak si nemůžu vzpomenout, jestli to bylo za měsíc nebo za dva. Asi za měsíc. Ale přišlo mi, že jsem vydělávala raketu v té době.
0: Ale asi jo. V těch dětských očích to vypadá vždycky úplně jinak. Já si pamatuju, já jsem sbíral jablíčka na mošt. A to jsme normálně, to jsme sklepali prostě ze všech stromů, který nikomu nepatřili, asi patřili, ale sklepali jsme ty jabka a vem si, že to, za to kilo nám dávali 80 halířů. Víte, aby jsme si vydělali 2 kila, kolik jsme toho museli sklepat?
1: Nebo to
0: strašně,
1: jako...
0: koukám na ty smrady deska. A co jsi za to koupila, za tu 10?
1: Asi nějaký hadry.
0: A to ten kráš jako... možná bylo Campbello, viď? A Fubu a tak?
1: No, jako Horse Feathers, že jo?
0: A to... Víš, že Horse Feathers je česká značka? Já to nevěděl.
1: Vím.
0: Je?
1: Tak to víme.
0: Já totiž, víš, kam mířím?
1: No, řekni.
0: Já to jsou věci, které chlapi nemůžou říkat jakoby nahlas, protože jsem jako kdyby gentleman, ale tobě už se blíží.
1: Neříkej to! Takže mám vlastně hodiny zpěvu a každý den jako trénuju, no.
0: A jako počkej, a ty den... přijdeš do nějaký jakoby místnosti, vám se řekne hodiny zpěvu, takže tam je nějaká paní učitelka,
1: jo, přijdu domů,
0: která tě koučuje a ty děláš na na na na na na na na na.
1: Třeba.
0: Jsi si jistá, že...
1: Ne, já jsem to nechtěla vlastně ukazovat, proč jsem to udělala.
0: To je v Jaroměře nějaká paní, jo. Já mi takhle hodinu a...
1: Víš, jak si tím uvolníš?
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banán volný za 24,90 a vejce S v Bila klubu za 119,90. Bila.
3: Garnier přináší nový zážitek pro tvou pleť. Hydratační sorbet krém s vitamínem C pro rozjasnění pleti s nepopsatelně lehkou texturou. Rychle se vstřebává a dodá pleti potřebnou hydrataci. Nový sorbet krém. Textura, kterou chceš zkusit. Od Garnier.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
9: Větší, než si myslíš.
8: Proč prší?
9: Aby se starý cítil příjemně.
8: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
10: Dorazili jste do cíle.
9: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
11: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
5: Ale já říkal blond.
12: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
5: Bude.
13: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
11: Vodafone.
14: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur.

0: Do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
1: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělaj to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Neříkej to.
1: Jaký to je? Nebolí tě kolena nebo tak?
0: Hele, bolí mě všechno, mám pocit.
1: No teďka v zimě? Normálně já to cítím.
0: Jako, já mám záda úplně v háji.
1: No, ledviny, jako, úplně hotové.
0: Já si zacvičím, jako s tím záměrem, že mě vlastně jako přestanou bolet, ale naopak se to zhorší. No.
1: Já jsem přemýšlel, že bych si koupil takový to, jak s tím jezdíš na ten nákup. Máš tam předtím vepřu ten košík. A ono to mají takovou brzdičku, víš, aby si však nejela moc rychle.
0: Fajn, ale vlastně jakoby do Prahy to je nepraktický, jakože...
1: Kostky. No, kočičí hlavy.
0: Kočičí hlavy, no.
1: Není to pro nás, pro důchodce, vůbec uspůsobená ta Praha, jako kdyby, no.
0: A to bude kolik vlastně?
1: Víc. Já tam budu mít... 4.
0: Ne!
1: Jo, budu,
0: no. Já to vždycky překvapí u tebe.
1: Budu to. Poslouchejte, mimochodem teďka v zákulisí taková jakoby zajímavá diskuze, jo. Znáte Botox? moje holka mě vždycky jako líče, je tam fakt jako hodně blízko, v tom jde říká, a tady, hele, tady už by to možná chtělo podchytit. A nebo se musíš naučit se divit pouze v hlavě. Co, jak jako v hlavě, jako nedělej jako, no? Jo, on teďka koukáme na Bachelora a tam to, já vím...
0: Tam, já taky koukám, taky to...
1: Kdo to tam říká, že jo? Jo, my tady máme val... Marta nebo Mary? No. Marta nebo Mary prostě říkají, že oni se diví jenom v hlavě. Mary. Takže se musíme divit jenom v hlavě, no. Aby jsme nemuseli... Nedělej to, teď ti vyskočila mračivka. To je úplně špatně. Nedávej to vůbec ten obočák k sobě.
0: To neprožiješ, ty emoce. Nebo necítíš se jako zasekanej na jednou takový?
1: Já jsem takový. V hlavě, to je to prožívám. Víš?
0: Teď se divíš.
1: Teď se divím. Teď se divím, teď se hodně...
0: Musíš hodně očíme.
1: Hodně směju. Ale tak... Ty máš taky bombastický geny, ne? Co?
0: Jako, asi táta vypadá furt dobře. Mm. Takže doufám, že jo, no. Že se potatím.
1: A co dělá táta vůbec?
0: Táta pracuje normálně.
1: Rukama?
0: No, na smeťáku. A tvůj táta?
1: Můj táta taky pracuje. Taky rukama a má koně.
0: Má koně?
1: Má koně, no. Máš ráda koně?
0: Pracuje s koňma?
1: Jak to myslíš, jako pracuje?
0: Co s nima dělá?
1: No... Dává jim najíst a... Hřebelcuje a občas jim vykydá bobky.
0: A pomáháš mu?
1: Ne. Já jsem moderátor. Jezdíš často ještě na východ?
0: Jezdím tak

0: Jednou za měsíc, no. A já mám vlastně tři bráchy a jeden je v Praze a dva zůstali tam, takže vždycky vlastně jedu za něma. A snažím se tak jako jednou za 2 měsíce, no. Chtělo by to častěji.
1: Já
0: Chtělo by
1: vím,
0: to.
1: no. Taky v tomhle tom nejsem úplně dokonalý. A my tě tady prezentovali, nebo v té předmluvě, já jsem tě prezentoval jako takovou tu holku, která, jako řekněme, nejsiš ta holka z toho plagátu. Mimochodem, já jsem si to musel
0: Ze
1: vygooglovat.
0: smeťáku.
1: Jsi holka ze smeťáku, přesně. Já jsem si to musel vygooglovat, co vlastně znamená, když se o někom řekne, že je to kluk nebo holka z plagátu.
0: Tak asi jako z časopisu.
1: Jakože
0: Že...
1: jako dokonalá předloha člověka? Když o mě někdo řekne, že jsem kluk z plagátu, není to urážka? Já nevím, já jsem se k tomu nedostal. Pochopil jsem, že to je taková nějaká narážka na to, že je někdo dokonalej, ale nevím, jestli to není jako urážka. Může být to, že jsi holka
0: Asi
1: z...
0: záleží hrozně, jako, jakým stylem to řekneš a na kontextu.
1: No
0: Já
1: jo,
0: nevím, já nevím.
1: ona je ta holka z plagátu.
0: Tak to je blbý, no.
1: Tak to zní blbě. Ona je taková ta holka z plagátu. To je lepší?
0: Nebo to je ta holka z plagátu.
1: To je ta holka z plagátu, která bude mít koncert 21. února.
0: Jo, v Lucerna Music Bar.
1: Lucerna Music
0: Příští
1: Bar.
0: měsíc, no, takže...
1: Ne, už to bylo před třema
0: Jo.
1: měsíci.
0: Pravda,
1: Vyprodáno,
0: pravda.
1: slyšel jsem na to
0: Ale bylo to skvělý, skvěle to dopadlo.
1: Fantastický recenze.
0: Bylo to boží.
1: Tanečnice byly,
0: Všechno bylo,
1: letky,
0: všechno
1: všechno to
0: bylo.
1: svítilo,
0: Jo. Ty jsi
1: prostě.
0: tam byl taky,
1: Já jsem tam byl taky,
0: to
1: žádný,
0: víš.
1: žádný falešný ton, všecko super. Jak jdou ty přípravy?
0: No, je to náročný docela. Mám vlastně jakoby každý den jako choreografie, vlastně piluju zpěv, chci tam mít hezký, hraju na kytaru, ale baví mě to.
1: Hele, já teda musím říct, že ses v tom zpěvu zlepšila.
0: Dík, makám na tom.
1: Nebo takhle, já v rámci přípravy máme takový jakoby video a já jsem přemýšlel, jestli ho tady dneska lidem ukázat tvoje tvář má známý hlas,
0: Okay.
1: což je hrozně těžký, protože se přizpůsobuješ té světové předloze, je to
0: A to
1: o
0: byl
1: tančení, o
0: vlastně jako
1: všem.
0: by moje úplný začátky, kdy já jsem začínala zpívat, že jo? Já jsem nespívala
1: A to byly
0: spíš.
1: tvoje úplný začátky.
0: Jo.
1: A mám pocit, že jsi udělala jako progres.
0: Tak pojď.
1: Mám to tam dát? Tak jdem na to. Dobrý, tak jo. Tak máme...
0: Jak jsem vykulená úplně.

0: Jako... Ten formát mě teda hrozně baví, musím říct, že moje tvář má známý hlas, jako i takhle, jak je to udělaný, natočený, nasvícený, dobrá zkušenost.
1: Byla to skvělá zkušenost a bylo to vlastně ještě k tomu za covidu, takže všichni museli být doma a my jsme mohli natáčet, což bylo super. A točili jsme vlastně takhle 3 měsíce a každý týden se učíš novýho interpreta a vůbec jako nevíš, co přijde. A bylo to docela jako náročné. Já právě, když jsem dostala tu nabídku, tak jsem si říkala, tyjo, ale já vlastně nikde nevystupuju, nespívám, prostě jako do televize nechodím a tak, ale pak si říkám, kde jinde si to vyzkoušet, než jako před celým národem, že jo? Tak jsem si říkala, tak jo.
0: Skočit prostě rovnou do té vody, no.
1: Jo.
0: No.
1: Plavala.
0: Dobře, a jak teda se trénuje? Chodíš normálně na hodiny zpěvu? Je to něco takového?
1: Mám hodiny zpěvu, nově chodím i do sboru. A to jsem si vždycky přála. Já takyž do první třídě, když jsem chtěla chodit do sboru, tak mě nevzali. A teď chodím do sboru kam bez každýho. Ne. Ne, jsme fakt dobrý. takže mám vlastně hodiny zpěvu. A každý den jako trénuju, no.
0: A
1: jako
0: počkej, a ty přijdeš do nějaký jakoby místnosti, vám se řekne hodiny zpěvu, takže tam nějaká paní učitelka,
1: jo, přijdu domů,
0: která tě koučuje a ty děláš na na na na na na na na na.
1: Třeba.
0: Jsi si jistá, že...
1: Ne, já jsem to nechtěla vlastně ukazovat, proč jsem to udělala.
0: To je v Jaroměře nějaká paní, jo. No mi takhle, jo, hodinu a...
1: Víš, jak si tím uvolníš?
0: A fakt se tím, že se zlepšuju.
1: Tak si něco vyzkoušíme, jo. Tak budeš opakovat, jo. Ty jsem to byla úplně blbě, ale ty to uděláš líp.
0: A to musí, vidíš, a to musí, znamená, to musí že... mě prdět, tohleto.
1: Tak se zkusím možná jeden tón, začneme.
0: A proč mě to tam...
1: Proč se zapři do toho?
0: Proč mě to nepři... Mám přitlačit?
1: Ale ne, netlač ho.
0: To je divný, ty máš nějak zvlčený rty, mi to nejde.
1: Ale... Teď nemysli na vrásky. Teď musíš jako trošku do té pusy jako... Jak to říct? Máš vůbec nějaký svaly v tom obličeji?
0: A teď ty... Ukaž to ještě jednou.
1: Tak zkusíme něco jiného.
0: No.
1: Tak s nafouklýma tvářema, jo?
0: Jo. Dobrý.
1: To ti jde skvěle, vidíš.
0: A že bychom takhle dělali i rozhovory. OK. Dobrý, takže...
1: Takže, vlastně to byla tvoje první hodina zpěvu.
0: Co jsem dlužen?
1: Pak ti pošlu faktu.
0: Pak je pošlu kvérko, prosím tě, ideálně. Mimochodem, nepotkala jsi se s mladým opem v zákulisí?
1: Potkala.
0: Potkali jste se?
1: Potkali.
0: A bavili jste se o zdravotnictví? Jak je na tom český zdravotnictví?
1: Nebavili.
0: No tak on je zdravotní bratr, ty zdravotní jako sestra.
1: Aha, my jsme se bavili o hudbě.
0: No a poslouchej, no to byste právě mohli udělat nějakou písničku o chřipce, nebo já nevím.
1: Jako přivolat nějakou, zase ne. Jo,
0: víš,
1: jo?
0: Nebo single emergency, něco takového prostě by mohlo být, ne? A on je dobrý, ne, co?
1: Je skvělej.
0: Je fakt dobrý.
1: Je skvělej.
0: Taky ti to? Skvělej. Taky na tebe? Ne?
1: Ne.
0: No tady na mě tady plival všecko.
1: Cože?
0: Tak se podívej, no ne, to snad možná. A o čem jste se bavili teda v rámci té hudby?
1: No bavili jsme se vlastně, co každý jako chystáme, no. Tak já jsem mu říkala o té tour, on mi říkal, že teď vlastně tvoří v češtině, a tak to ti asi říkal taky, ne?
0: Jo.
1: Jo.
0: Takže, ale spíš tady na mě chtěl plivat.
1: Small talk, v podstatě. Něco také, hej.
0: Takže v pohodě? Bylo to jako pasivní, nebo bylo to jako, že jste si fakt rozuměli lidsky?
1: Myslím, že se rozumíme.
0: Super, fajn, super. Máš ještě to, bojíš se pořád berušek? Nebo víte co?
1: Ne.
0: Tohle mi zakážeš? Ne. Tohle video mi zakáže.
1: Ale víte co, já už jsem velká, já to dokážu.
0: Jsi velká, to dáš. Hej lidi.
1: Mám k tomu něco říct.
0: Ne, až se na to podíváme.
1: Já se asi chci zabít. I'm very scared of ladybugs because... Pane bože, vypněte to! Vypněte to! Takže... Nedávno na mě vykouklo to video a říkám si, pane bože, škoda, že to nemůžu smazat. Děkuju za připomenutí. A...
0: Rádi jsme. Rádi. Já tomu rozumím.
1: 18.
0: Ne, to je v pohodě. To je v pohodě. Ten projev, všecko, to je úplně v pohodě. Ale já chápu, když se třeba někdo bojí hadů. Nebo možná i pavouků, víš? Ale berušek?
1: No, protože...
0: Má tě kousla, měla no, protože... fakt tesák.
1: No, protože tě nekousla, no, ta svině.
0: No. Fakt to byla jako beruška, jo. A od té doby jsi takovýhle trauma s jedný?
1: Jako,
0: takže jo. Má se takhle přiletí, jo, prostě má ty tečky, že jo, na tom krunýřku.
1: A zahryzne no! se.
0: A normálně tě ukousne ti ruku skoro.
1: Je jako pravda, že když mě kousla, tak jsem byla fakt jako malá a možná, že jsem si to trošičku zveličila, že to třeba... Jo. Ale já si to pamatuju jako šílený. Že to
0: no, musel to být jako... Musel to být šílený zážitek, když si to potom jo. zmínila na světové soutěži krásy.
1: Jako teď mi vlastně došlo, jak to bylo hrozný pro mě.
0: Jako, nebo já nevím, nebo já... Já když si vezmu, víš, že tam třeba ty holky, já vím, že na těch světových soutěžích krásy se tam mnohdy lidi říkají, jsem sirotek, vyrůstala jsem v Nigérii, potom mě převezli sem a dneska jsem prostě vyštudovaná právnička a chci zachránit svět. A ty ta NG, jo počkej, mám říkat i nějaký těžký jako historky z dětství, jo.

0: Kolik mám času? 2 minuty. A jednou mě kousla beruška.
1: Když no. Já jsem se tam ještě s nima vlastně jako i radila, co mám říct. A oni řekli, tohle řekni, to je skvělý. A já, tak jo.
0: Ale ty i v tom výraze to bylo jako opravdu vidět jenom obrovská beruška. Andrea Kalousová. No a vám, milí diváci, ať už tady přímo na místě, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube, děkujeme, že jste součástí Koťák Live. Máme vás dost rádi. Ahoj.

0: Dámy a pánové, vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde se moderátor poprvé bojí zeptat. Je tu někdo s námi? Dobrý večer. Kdo se bojí, nesmí do lesa nebo do Koťák Live. Asi se shodneme, že většina z nás se ráda bojí jen u televize, když si můžeme kdykoliv rozsvítit nebo prostě odejít z obýváku do kuchyně. A pak tu jsou ale lidé, kteří temná a opuštěná místa vyhledávají úplně dobrovolně. Naši dnešní hosté jsou experti na to, co většina z nás raději přehlíží. Vyzbrojeni speciální technikou, kamerami a velkou dávkou odvahy vyrážejí tam, kde by ostatní nechtěli strávit ani 5 minut. Dnes ale vyměnili noční hrady a opuštěné nemocnice za záři našich reflektorů. Dámy a pánové, lovci duchů Jaroslav Drábek a Alexandra Naul. Pane Drábku, tak vás opět rád vidím. Krásný dobrý večer. Je to dneska jedna velká premiéra pro nás. My se většinou snažíme, řekněme, dělat zábavu. Lovci duchu, já musím jenom na začátek dát na pravou míru. Nejste partneři.
1: Ne.
0: Ale v příbuzenském stavu jste.
1: Ano.
0: V jakém?
1: Já jsem kmotr
2: sešký. Můj kmotr.
0: Tak. Protože mě úplně na začátek napadlo, jestli máte něco společného s Warrenovými. Jestli bys tam dala najít nějaká podobnost pro diváky, kteří... Je někdo, kdo neví, kdo jsou Warrenovi? Bobé, ty to víš, pochopitelně, jistě, jistě. Tak prosím vás, Warrenovi je slavná americká dvojice vyšetřovatelů paranormálních jevů. Na základě jejich příběhů, reálných příběhů, byly sfilmovány takový hity, jako je třeba Annabelle, taková ta panenka v tom sklepě a tak dále. Jako jo. Takže... Dokážeme najít nějakou podobnost?
2: Určitě.
0: Jo?
1: Ještě nějaká tam bude.
0: No a když by jsem se s váma koukal na tenhle ten horor, hodně byste u toho mlaskali? Říkali byste... Ah.
2: No počkej, teď jsme se na to dívali, ne?
1: Teďka.
2: No. Teď jsme se dívali na Annabelle.
0: Na kolikátku?
2: No to nevím.
0: U nich asi 8 těch dílů.
2: Počkat, ne, myslím, to byla ta první, jak to vzniklo.
0: Aha, jo, jo.
2: Takže jsme se na to dívali. Takže jsme spíš jako si to tak jako okomentovali a zjistili jsme, že jako s pravdou, že si tam toho hodně jako přikreslili.
0: No. Co konkrétně?
2: No, tak ty efekty, aby to vypadalo dobře, že jo, ale ve skutečnosti je to vždycky tak trošku jako jinak, no.
0: Hmm.
2: Ale tahne to lidi, to je důležité.
0: No, ty, no jasně,
2: jo,
0: to? My to dneska taky musíme trošku přehánět, aby to jako...
2: Jako mám ještě přehánět?
0: No,
2: tak to byl horor, to jsem se bála.
0: Pane Drábku, Alexandro, jakým způsobem, že jo, tak spousta z nás jsme jako paranoidní, že jo, za vším vidíme čerta, jak se říká, za každým rohem, jo, a dokážeme si vsugerovat jako spoustu věcí. No dobře, ale jak teda rozpoznat halucinaci od toho, že se fakt něco děje?
1: No, ne, to tak, když člověk má halušky, tak, tak většinou to má z nějakého jiného důvodu, jo? To znamená, vykuřuje šalvěji třeba dům.

0: nebo takhle, jo.
1: Vy myslíte marihuanu?
0: Ne, šalvěj.
1: Jo, šalvěj, jo, jo. Já myslím, že to je nějaká...
0: Je tam je tujol, co jsou halucinogený, že jo, takže se sjede aj tady tímhle s tím, jo. Tak pak může být halucinace.
1: Takže šalvěj nepoužívat na vyhánění duchu.
0: Není dobrý. Není dobrý.
1: To nefunguje.
2: A je to na demenci, jo?
0: Jo, ještě na vejš.
2: Způsobuje to jako demenci.
0: Předčasnou demenci. Předčasnou.
1: Šalvěj způsobuje demenci?
2: Ano, no. Předčasnou. Že šalvěj fakt jenom trošku, jako s bylinou. Ona je dobrá, ale... No, trošku.
1: A jste v pohodě?
0: Opatrně.
1: Cítíte se své pravda? Tak pozor, to máme, tohle nebylo na mé bingo kartičce, takže šalvěj ne, to nebereme.
2: Ne.
0: Nebrat.
1: Dobře, než zavoláme vás jako specialisty, tak co bychom tak nějak jako si měli zjistit, nebo co bychom měli spozorovat, než zavoláme profesionály? Jako, můžeme udělat něco sami. Já jsem třeba slyšel, že se hází sůl přes rameno, do rohu. Taky ne? To způsobuje co? Alzheimera?
0: Tak pravdu.
2: Ale sůl je dobrá. Morská sůl je jako hruba. Výborná, hruba.
1: Jako na ty duchy?
2: No, ono je to jako spíš pro nás, jako pro člověka, jako pro tělo je to dobrý. A jako duchům to nedělá dobře, že jo?
1: Protože... Že nám je dobře.
2: Jo.
1: Duchové nemají rádi lidi, co jsou ve formě. Takže když si dáte sůl a kimči třeba, tak to úplně...
2: No tak už to už bych, no.
1: Tam toho nedáme, ten je si nabitej prostě
2: no, to
1: antioxidantama.
2: No.
1: Rozumím. A... Teďka vážně, jak podle vás vznikají ta místa, kde vy jste se třeba měli možnost za vaši bohatou kariéru setkat s paranormálními jevy? Jak to vznikne, to místo?
0: Místo, ono vždycky je za tím nějaký lidský příběh. Jo, to znamená, vždycky je to rodinný příběh, nebo prostě příbuzní, nebo někdo tam zemře. No a pak už to následuje dál, že se tam začne třeba nějak projevovat. To je takový ten prvopočátek.
1: A to může gradovat? Ten duch se taky nějak jako vyvíjí v čase?
0: Určitě. Tak jak všecko se vyvíjí, tak i duch se vyvíjí. Jo? My jim říkáme entity, oni nemají rádi. Jo? Když se jim říká jako duchové, to nemají rádi.
1: Sakra. Takže, kolikrát jsem to řekl?
0: Oni pak zlobí.
1: Jo, dobře, entity.
0: No.
1: A ty entity jsou naprdnutý, když co? Když si nevšimnu, že entitujou?
2: Tak oni, když už se projevujou, že jo, tak už nám tím něco chtějí jako sdělit, že
1: jo. No, jak to mám, jako, a to dobře, tak jako...
2: Taky se to děje.
0: Může být.
1: Může být. No a jak já poznám, jestli to je jako, jsem naštvaný, anebo, hele...
2: Tak. Většinou to ignoruješ, že jo.
1: Většinou
2: to ignoruješ, tak pak to stupňuješ, že jo.
1: Jo, takhle.
0: Graduje to.
2: Víc třeba ještě potom.
0: Jo.
2: Ano.
0: Třeba. Nebo se pohne něco.
2: Nebo ti to rozřeže košilu.
0: Nebo.
2: A tak?
1: Já mám rád svoje košile, proč by to dělalo?
0: No.
2: Ale i to se děje.
0: Někdy se
1: ne, to děje. A vy jste se někdy setkali s tím, že nějaká entita, která prostě... To je takový tak, když přijdu na vátej domů a nedokážu zbudit svoji holku a je to... Lucko! Tak ten duch dělá tuk tuk a pak mi rozřeže košile.
2: No, to už jsou ty extrémy, když člověk už jako na to nevnímá, pořád se to snaží nějakým způsobem odůvodnit si.
1: A on má skalpel nebo?
2: Že třeba soused blbě vrtá třeba poličku nebo něco.
1: Tak mi provrtal košily.
2: Tak když to pořád jako člověk nějakým způsobem ignoruje, tak to potom graduje tak, že potom to na vás třeba jako rozřeže tu košili, nebo to zhodí klec. Jo,
0: aha,
2: a
0: s křečkem. Z komody. Od někud zhora.
2: Posune to 3-metrový dubový stůl třeba. Tak jako... Uvaří vám to kafe, nám vaří jo kafe, řekni,
0: taky,
2: že?
0: Taky.
2: No.
1: Turka?
2: Konvicu. Ne, konvicu.
0: Marná konvice, že se sama od sebe spustí prostě.
1: Tak pozor. Tak
2: už nás vítají.
0: Jo?
1: Tadyhle na to já mám, já to, jestli se tohle, ježiš, snad se mi to nikdy nestane. A my si s nima, nemůžu s nima jako taky pokecat?
2: Můžeš s nima pokecat, ale bude tě to stát energii.
0: Tak.
1: Ahoj.
0: Jen si zahrávej.
2: Přijdeš doma. Přijdeš doma.
0: Potom doma.
3: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
4: Red Bull vám dává křídla.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
6: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
7: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
10: No to půjde těžko bez křídel.
9: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
10: Aha, a jak asi?
9: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
10: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
12: Testujem. To je dopravář.
14: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
15: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
16: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
17: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
18: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
19: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
21: Život? To je jedna změna za druhou.
1: třeba tahle má.

0: Malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
1: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion. This bitch!

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prď.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Já než odcházím z bytu totiž, tak já vždycky kontroluji celý byt, já jenom očuchávám sporák, říkám. A já mám elektrické, že by neměla z něj ucházet plyn. Všechno to jakoby kontroluju a vždycky koukám, jestli konvice není jako v zásuvce. Tyjo, tak kdyby začala bublat a nebyla v zásuvce, to se může?
6: Může.
7: Může. Oni mají energie dost na to, aby mohli i bez elektřiny, jo, tady tuhle to provést.
5: No a...
7: V extrému nějakým teda už jako.
6: Koťákovi došly slova, hele.
5: No já se úplně bojím.
7: Není to p***a, to řeknu na rovinu, jo? Asi tak.
5: Dobře, tak ta místa vznikají, řekněme, tím způsobem, že tam třeba někdo jako zemře. Nemusí to nutně být dřevěná chata u lesa a banda středoškoláků. Taky to nemusí být.
6: Ne,
7: to ne. To
5: může to být prostě... Babička někde prostě zemřela a něco chtěla ještě někomu říct, třeba.
6: Třeba.
5: Jo. No a mám to zkusit s ní vykomunikovat sám, nebo vás mám volat hned? Já totiž z toho ťukání moc nepochopím.
7: Psáno jest, zkus od čeho a ponej si dobrý.
5: Vůbec jsem vás nepochopil.
7: Takže, můžeš to zkusit a počkat, co se bude dít. Když to bude horší, no tak se poradím, že jo?
6: Hlavně nevolej kněza.
7: Jo, to bych nedělal.
6: Tam už jsme taky byli.
7: To bych nedělal, přesně tak.
5: A proč?
7: Se to zhorší.
5: Fakticky?
6: Jo, mě vyhání, víš?
7: Daleko víc.
6: Tam není to porozumění.
5: Že je naštve. Vy na to jdete po dobrým.
6: My jdem po dobrým. My s nima hezky, no.
7: My s nima hezky, oni se na***ou, když přijde kněz potom a pak nastává problém.
6: Přesně tak.
5: No, jenom můžu se... Vy totiž, jako. Vy máte i nějakou svou techniku, je to tak? Máte věci, které má...
7: Určitě. Nějaký přístroje jsou.
5: Že byste nám... Dneska.
6: Přístroje máme, že?
5: Pane Drábku, že byste nám ukázal, s čím tak jako pracujete?
8: Můžeme něco.
5: Takže dobře.
7: Jasný.
5: Ať uděláme trošku reklamu. Skupina EPRV 777. Ty sedmičky jsou pro štěstí?
7: To je... Nejenom pro štěstí, ale jako taková ochrana, jo, prostě.
5: No dobře, takže...
7: Sedmička je velice známý číslo, že jo? Biblický číslo, jo? Duchovní číslo. Je tam trojka, když se zdečtou, tak je tam trojka z numerologie a...
5: Není, jo, ne,
7: otec,
5: jako, že 21...
7: syn a duch svatý, to znamená. Jo, to je ta ochrana.
5: Já nejsem úplně dobrý křesťan, abych řekl.
6: To není o křesťanství,
7: není to o křesťanství.
6: Je víra a víra.
7: Jo, přesně tak.
5: Já mám ale brutální mezery. Pane Drábku, můžu vás poprosit, neukázal byste...

0: Vy to takhle schováváte za tím kufříčkem.
1: Ukážem, hele. Já to zapnu teda.
0: No. Saďte se, že začne houkat.
2: Tady něco bude. Ono...
1: A to dám se ej, to na stůl takhle.
0: Teď to... Co?
1: Dobrý.
0: Už to pípalo, to je na začátek, že se to zaplo.
2: No, na to si to musí nakalibrovat, musí si to tady načistit,
1: naladit.
2: Tady je. Ale je tady spoustu přístrojů, jo? Takže ono zase, no, když je tady toho strašně moc, všichni mají mobily, tak ono to bude rušit.
0: Je to rušivý.
2: Že ono je lepší vypnout tak. Vždycky Wi-Fi a ono si to načte. Počkej, ještě dej ty kuličky, dej ještě ty kulky. Ještě dej kulky, dáme.
1: Jo.
2: Dáme kulky.
1: Jo, dobře.
2: Ty jsou lepší, protože ty nám to nakalibrujou podle toho, kolik nás tady je. Hodně, že? Ale to je takový jako takový malej takový vazmek. Tak, já tomu nerozumím těm přístrojům. No, a tam máš kuličky. Modrý jsou oni, červení jsme my. Ono si to nakalibruje a pak ti to ukáže takový ten počet, kolik jich tady tak jako bude.
0: To...
2: A už se někdo hlásí, ale to může být mobil, jo?
1: Někdo
2: volá.
0: Kde je modrý?
2: Modrý jsou oni, no.
1: Modrý jsou oni.
2: Ale nezapomeň, když se o tom bavíme, tak oni...
1: Tak to není mobil, to jsou dva
2: už. Oni přijdou, no tak ono jich je tady hodně, ale tak jako to nebudem teď jako... Aby jsme je nevystrašili, máme, by mi nikdo nezbyl.
1: Nebudem to rozebírat.
0: Máme pozdravit? Máme něco jako...
1: Nebudem se pouštět do žádných větších
2: akcí. Jinak potom tady budete mít problémy jako s technikou a tak.
0: A nemáme jim pustit třeba Ghostbusters?
2: Tak daleko ještě nejsme.
0: Dobře, teda. Jo, zatím ne.
2: Takový ty střílečky, víš, takový ty dobrý věci.
1: Plazmový generátor ještě.
2: To nemáme.
0: No, to je Amerika. No, takhle. Dobrý. Jak často vyjíždíte někam někomu jako pomoci?
1: Dost.
2: Tak bývávalo to tak jednou do měsíce, teď je to pětkrát do týdne.
1: Tak nějak, no.
0: Dobře, a když se teda rozdělíte, někdo zavolá, vy usoudíte, že to, jako řekněme, není ztráta času, že to není ztráta času, jedete a vy máte ty role nějak jako rozdělený na tom samotném místě?
2: Máme. Tady je ta technika s těma bazmekama.
1: Já jsem technika.
2: A já si jedu svoje.
1: Saška si jede svý.
0: Saša, co je to vaše?
2: Já si s nima jako povídám. Tak.
0: Jako čego?
2: No tak... Oni povídají, že jo, a potom to ještě, aby tomu teda ostatní věřili, tak to ještě potvrzují na těch přístrojích. To, co já řeknu, tak oni to potom jako potvrzují. Někdy si přijdou den předem, abych už jako věděla, do čeho jdu. A...
0: Že vy přijdete den předem?
2: No.
0: Jo.
2: Ne, oni, a ke mně.
1: Oni přijdou.
0: Jako za váma jedou do Prahy?
2: Jo, no. Do Mikulova.
0: Já Mikulova?
1: Mikulova.
0: Už to má docela daleko. Dobře, a teďka tak... Vy to zanalyzujete, to místo, kde se třeba něco stalo, tak zjistíme, že tam nějaký úmrtí, nějaká nedořešená emoce. A vy potřebujete ty indicie na tom začátku, abyste potom třeba té rodině dokázali říct, že babička jim chce ještě něco sdělit?
2: A někdy ani nemusí být indicie, ono to někdy přijde jako v den předem, protože jardoví většinou volají lidi, takže já jedu s ním, on si to většinou nepamatuje, protože když je toho hodně, tak mi někam dojede, že... Jak to bylo, rodina s dvoma dětma, dojeli jsme paní s 10 kočkama a tak, takže ono je toho jako dost.
1: Tak taky už něco pamatuju, že? Jako, tak už si moc nepamatuju.
2: Takže většinou je to tak, že já si to potom jako načítám jako přímo na místě, takže se jich ptám, protože mi něco přijde třeba předem a tak, tak se doptávám a tak.
0: No a ten výsledek bývá jako jaký? Vy jim dáte nějaké doporučení, nebo vy řeknete...
2: Ne, jako my jako odvedeme, jako abych nebyla pyšná, nebo víš, aby jsme zase nebyli za ty, jako že jsme paní tvorstva. Ne, my je neodvádíme. My jenom jako jim poskytneme to, aby mohli odejít naši energii vlastně. No. Že jim pomůžeme, že nabijeme.
0: A co, jako vy je nabijete a řeknete, můžeš...
2: No tam je potřeba to smíření, o ty určitý vzkazy, když mají, jo, tak se to předá, takže oni se nabijou a můžou si v klidu jako dostat tomu smíření. Plus máme liturgický texty, které se jim čtou, takže oni tam mají v tom jakoby všechno. Je to všechno o té energii. Tady si všichni myslí démoni a já nevím co.
0: Entity.
2: Jo? Všetci chcou démony. Jo, to je populární teď, ale...
1: To teď frčí,
2: ale jde spíš o to, že je to o té energii. Když člověk umře... tak se chodí třeba loučit, jo, že je tam ještě těch 54 hodin, 3-4 dny, jo, každý to má jinak, ale té energie má dost po té smrti. Pak se udělá, už se hlásí. pak se udělá pohřeb. Pak se ještě dobije, že jo? Teď se ty pohřby ještě dělají tak, že všichni jdou v černým, aby se drželi energii, místo toho, aby se to oslavovalo, všichni tam bečí, no přesně tak. Jo?
0: Proč to píská?
2: Protože se někdo hlásí, no. To, co já říkám, tak to jako potvrzuju, že jako jo. A můžou si v klidu odejít, jenomže lidi jsou teď strašně... Lidi jsou teď strašně takový greedy, že jsou tu tři. Lidi už jsou tak...
0: Já teda takhle učiní, já
2: jsem... na hmotu, že oni potom už neodchází. No.
0: Sašo, já jsem rád za každýho diváka.
2: No, tady ty moc nechceš, protože ti to může kazit, ať už tady techniku.
0: Aha,
1: to by odešla technika.
0: Včera nám nešlo čtecí, že jo?
2: No jistě, no.
0: Já ho teda nepoužívám, teda naštěstí.
2: No a hlavně je to o té energii, takže oni vlastně, to, co jsem teď říkala, že po tom pohřbu oni si můžou v klidu odejít, protože jsou nabití, že jo? Jenomže teď se pohřby nedělají tak, jak se dělávali dřív. Je to šup tam s ním, tělo tam, jo? Nedělá se už ta duše, se to tak jako, to není teď jako populární.
1: Je to o člověku dneska
2: jenom. Je to o té hmotě, protože lidi jsou vázaní jenom na tu hmotu.
1: Je to tak. No.
2: Takže potom tady o to víc zůstávají. A čím díl jsou tady, tak tím míň mají energie a tím, aby v tom meziprostoru, mezi tou čtvrtou, pátou dimenzi, to vám to nebudu tady rozebírat, to bychom se zamotali.
0: Já už jsem zamotaný.
2: A jo, tak víš co, říkáš, že jsme cvoci, tak já to musím dokázat, že jo. Tak a teď vlastně, a teď oni, když jsou v té dimenzi, že jo, tak oni potom o tu energii přichází a musí si ji z ničeho brát, aby mohli prostě existovat. Takže si uberou z nás, ze zvířat, z elektřiny, jako z toho prostoru. A proto prostě je tady nechcete, protože budete o to víc unavení. Jo? Bude to odběr té energie. Všecko je výměna energie. Jsme tady proto, aby jsme se naučili pracovat s energií.
0: No jsme se fyzice, vidíte? No dobře, a my si s nima, nemůžu s nima jako taky pokecat?
2: Můžeš si s nima pokecat, ale bude tě to stát energii.
1: Tak.
0: Ahoj.
1: Jen si zahrávej.
2: Přijdeš doma. Přijdeš doma.
1: Potom doma.
0: Takže neflirtovat s nima radši nějak moc.
1: Radši jako, moc ne.
0: Děkuju, že jste dorazili. No, dobře, a musíte hodně často si někde jakoby hájit, že nejste prdlí?
2: No pořád.
0: Jo.
1: Furt, no, to je jako...
2: U soudu, viď?
1: U soudu, no, i dokonce.
0: No, vy jste, Sašo, vy jste prej byla označena jako červenice.
2: Já jsem se musela obhajovat u soudu.
1: A já taky.
2: No, vodová inkvizice, hele, furt to funguje.
0: No a obhájili jste se, nebo jak to jako končí?
2: Ale tak jako víš co, pro mě to je dobrý.
1: Jo.
2: Víš co? Že jsou čarodějnice, tak je to dobrý. To byly dobrý babi, šikovní.
1: Když to konstatuje ženská soudkyně, jo, která jako to takhle řekla na plnou hubu, jo, tak říkám, tak...
2: Upálená.
1: Super. To je taková jako čest, jo?
0: Jo.
1: Že prostě takový projevení té cti, jako vůči nám obou, že jo, prostě no. Tak jako nás tam označili. Úžasný je, že člověk, který o tým ví, úplně kulový, tak do toho se jako kecat, to je to nejlepší, co může být, jo.
2: Že... No, proto každý si k tomu dojde, no.
1: Ale jo,
0: je to pochopení, já zase, tak je to, vlastně to je fyzika, že jo? Je to nějaký zákon o zachování energie a je údajně dokázaný, já jsem teda viděl v nějakém filmu. Ale že když člověk zemře, že to jeho tělo ztratí nějakou hmotnost v podobě třeba nějaký energie a to se zase, co, někam?
2: Pomáhá? No, energie se nestrácí, pouze přeměňuje, že jo.
1: Přesně jo. Tak.
0: To jsem chtěl říct přesně.
1: To je ono.
0: Každopádně já vím, že vy se zabýváte i takovýma, řekněme, menšíma projektama, kromě tohohle z toho řešení těch větších problémů. A to je třeba jak na zdraví...
2: Zdraví.
0: Jak jasný. Na zdraví spánek.
1: Ano.
2: Taky.
0: Chce se na něco zeptat? Já teďka nejsem...
2: Ne, to je...
1: Ne, to je jenom jako...
2: To je konstatování, jako, že tady nejsme sami.
0: Já jsem si všim. Takže jak jsem s pánkem?
2: Že mnohdy jako, je to nejenom o tom duchovním světě, ale i o tom pragmatickým, přesně tak. O tom vlastně, co je kolem nás, jako my, jako lidský bytosti, co vlastně, jak vnímáme tady ten svět, takže jsou to i takové ty technické příčiny,
1: že to nemusí...

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: N už má jedno vydařené rande za sebou, ale protože chce poznávat nové lidi a nebrání se ani polyamorii, bude si dneska vybírat.
2: Co říkáš na volbu? Líbí se mi vydepilovaná, všechno je vidět tak, jak má.
3: Tak tady mě zaujala velikost hned několika věcí.
1: Seznamky slibují lásku na jedno kliknutí. Ale místo rande často přijde jen nekonečné četování a zklamání.
4: V zoznámkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reáli je to úplně jiné.
3: Já vlastně nevím pořádně ještě, co hledám. A i proto vlastně jsem tady.
1: Zapomeňte na nepravdivé filtry a falešné profily.
5: Támhle nohy, támhle zadek, tady prsa, tady tetování.
6: Baví mě, když je to bez zábran.
7: Teď úplně hypnotizuje.
1: U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají.
3: Wow. Masakr.
5: Bomba. Bomba, bomba.
3: Ty brďo.
1: A co vy? Máte odvahu zjistit, jestli vztah může začít čistě fyzickou přitažlivostí?
8: Začínáme tak, jak dobré rande končí. Nazí. Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat Naked Attraction Česko a Slovensko. Být v souladu s vlastní nahotou je klíčem k sebepřijetí skrze naší fyzickou schránku. A kdo si bude hledat spřízněnou duši tentokrát?
9: Ahoj, já jsem N, je mi 32 let, pracuji jako OSVČ na různých projektech, jsem z Prahy a mám 4letýho brabantíka jménem Přebek a jsem tady, abych se seznámil. Jsem trans člověk, pansexuál, bisexuál, člověk, co má rád lidi a pohlaví moc neřeším, prostě uvidíme, s kým to dopadne. Vyoutoval jsem se nějak zhruba před 2 lety jako trans člověk, předtím jsem žil jako heterosexuální žena a víc jsem randil s klukama. A já se zajímám o drag, burlesk, shibari, BDSM, hodně teďka třeba o tantru. Jsem osobně velký fan reality shows a když jsem vlastně zjišťoval, do jaký reality shows bych mohl já osobně jako queer člověk jít, tak toho moc nebylo. A pak jsem narazila na Naked Attraction, tak jsem si řekl, hey, let's go. To je moje šance.
8: Ty jsi byl 30 let žena, viď?
3: Je to tak. 30 let jsem žil jako žena a nyní vlastně procházím tranzicí. A aktuálně se jako identifikuji jako nebinární. Každopádně spíš se přesně chci vypadat víc jako muž, abych se cítil líp ve svém těle.
8: A procházíš tranzicí, znamená to teda, že už bereš nějaké léky a že se ti postupně mění tvoje fyzická schránka?
3: Ano, je to tak. Teď jsem vlastně víc jak týden na testosteronovém gelu. Každý den se musím mazat. A jo, už mi trošku klesl hlas.
8: A jak se cítíš?
3: Hele, cítím se fantasticky. Už jako začínám cítit takový to tělo, jako jo, ano, líbí se mi to. Takže super.
8: A co máš v plánu a se svými genitáliemi? Budeš to měnit taky?
3: Moje genitálie asi zůstanou takové, jaké jsou, protože operace jako taková je dost náročná a nikdy tam nemáš cit, takže nechám to tak. Naštěstí jsme v moderní době, kdy existují hračky, které tyhle ty věci můžou kompenzovat, takže úplně v pohodě.
8: Takže věci necháš funkční, tak jak jsou, ale prsa předpokládám, si necháš odstranit.
3: Ano, je to v procesu.
8: Docházíš i k nějakým terapeutům?
3: Když jako třeba píšu taky ty lidi pod komentářem, jste nemocný, tak já říkám, máte pravdu, vlastně trpím genderovou dysforii a chodím kvůli tomu k doktorovi a tohle je moje terapie, abych se cítil líp a abych vlastně žil jako spokojený život, normálně psychicky zdravý člověk, nadšený se svým tělem.
8: Koho teda hledáš?
3: Já vlastně nevím pořádně ještě, co hledám. A i proto vlastně jsem tady a jsem zvědav vlastně, jak vůbec budu vybírat, na základě čeho budu vybírat.
8: Tak já doufám, že ti v tom pomůžeme.
3: Super.
8: Protože tady za tebou, v těch 5 kabinkách, je 5 různých velmi odvážných lidí, protože se pro tebe slíkli kompletně do naha.
3: Už teď cením vaši odvahu.
8: My tě budeme postupně odkrývat.
3: Ano.
8: A ty je budeš postupně vyřazovat, až tady zbydou ve finále 2. Z toho ty si vybereš jednoho, se kterým půjdeš na rande.
3: Skvěle, nemůžu se dočkat.
8: Už teď ti můžu slíbit, že to je hodně rozmanitý.
3: OK, jdeme na to.
8: Tak, boxy nahoru.

0: Jsem okay. Říkala, že to bude pestrý.
1: A je, měla jsi pravdu. Wow, tak co, kde začneme? Půjdeme od kraje?
0: Říct si
1: červený
0: to.
1: Box?
0: Tak jdeme k červenému boxu.
1: Mhm, štíhlé, hezké nohy. Celkem příjemné vzhledově vypadající genitálie, musím říct. Člověk v červeném boxu se nemá za co stydět.
0: Mm-hmm. Co ochlupení?
1: Nevadí mi to, ale preferuji spíš bez ochlupení. Je to přece praktičtější při nějaký intimnější...
0: Myslíš,
1: ano, ano, orálním sexu? Ano, přesně ano. Tak. Jako, už se mi párkrát stalo, že se to tam třeba jako zadrhlo v zubech. To úplně nechci.
0: Takže ohlit.
1: No, jakože je to lepší, když je to takhle okolo. Prostě já třeba jsem člověk, který si rád hraje s celým okolím.
0: A velikost penisu vyhovující?
1: Je to za mě super. Hlavně zažil jsem i penisy, které se zdály malé na začátku a najednou z nich byly obrovské.
0: A pak to bylo příjemné překvapení.
1: A jo. Mm-hmm. A někdy dokonce i nepříjemné. Občas je to až tak velký, že člověk neví, co s tím.
0: Je taky pravda. Tak jo, tak jdeme na zelený box. Mm-hmm.
1: Tady mě to velmi těší, spoustu různých tetování. Líbí se mi ty spirituální symboly, protože k tomu já mám docela blízko. Tantrické symboly, yin a yang, tamhle vidím moc tří. Já jsem takový seriálový geek, takže hnedka první, co si vybavím, tak jsou čarodějky, seriál.
0: Mluvíš o tantře, to znamená, že i ty tantru provozuješ?
1: Je spousta cvičení, který může člověk dělat úplně sám a pracovat vlastně sám se sebou a se svojí vlastně intimitou. A i to mi vlastně dost pomohlo v tom přijetí vlastně sebe sama.
0: No a co vidíš dál?
1: Hrozně se mi líbí, jak má udělané nechty, jak na nohách, tak na rukách. Cením. Líbí se mi samozřejmě piercing.
0: No, díky, že jsme to zmínili.
1: Ano, nemůžu nezmínit ten krásný šperk přímo uprostřed a moc se mi líbí.
0: Pod piercingu to už vede jenom kousíček níž k vulvě. Co říkáš na vulvu?
1: A líbí se mi vydepilovaná, všechno je vidět tak, jak má. Je krásný tvar, nemám v sebe menší výhrady.
0: A jdeme k fialovému.
1: Tak tady je vidět, že někdo opravdu chce upoutat pozornost přímo na svoje genitálie.
0: Dvojitou pozornost.
1: Ano, ano.
0: Kdyby náhodou ne piercingem, tak tetováním.
1: Ano, ano, přesně tak. Tetování se trošku ztrácí, ale věřím, že v akci je vidět v plné parádě. Vidím ještě tetování na noze. Ano, tribal. Taková klasika. Vím, že moje teta má takový tribal.
0: Tak snad to není tvoje teta tady ve fialovém boxu.
1: Tahle má úplně jinde.
0: Tak jo, tak
1: a ta nemá penis.
0: Nemá penis. Tak můžeme k modrému boxu.
1: Dobře. Ochlupení nohou i bříška. Zároveň je vidět, že se stará, aby přesně, když dojde k nějakému intimnímu zblížení, tak aby tam nevadili, což velmi cením. Ano, skvěle. Opravdu je takový pořádný člověk, co se nebojí práce rukama.
0: Můžete nám ukázat ruce, modrý boxy.
1: No jo.
0: Koukáš třeba i na kolena?
1: Koukám, jakdy. Já třeba mám hrozný problém se svýma kolenama.
0: A můžeš popsat, proč nemáš rád svoje kolena?
1: Mám špekatý kolena prostě, mám špekna přes kolena a já celý život mi to vždycky bylo tak nějak jako předhazováno a od té doby mám z toho takový trauma, že jako kolena mám fakt špekatý.
0: Tak to dneska spolu překonáme, já se na to potom podívám. Tak jdeme k poslednímu boxu.
1: Tak tady mě zaujala velikost hned několika věcí.
0: Všechny nám je řekni.
1: Samozřejmě nejde přehlídnout velikost genitálií k porovnání s tloušťkou stehen.
0: Jasně.
1: Poutá to pozornost, ano, rozhodně. A vidím i zároveň jako velké prsty, jak na nohou, tak na rukách. A, takže wow. Musím říct wow.
0: Můžeš se soustředit, nebo?
1: No hele, je to dělané, je to náročný.
0: Chápu.
1: Při tomto pohledu celkově tady je to náročný.
0: Ještě předtím, než tě donutím k tomu, aby si někoho vyhodil, tak ti můžu ukázat i zadní část těl.
1: To budu moc rád.
0: Mm-hmm. Máš rád zadky?
1: Jo, já si rád užívám kompletně celá těla, takže pojďme do toho.

0: Můžeš říct zatnout a Bob se zatne?
1: Zavrtě trošku zadečka, já mám?
0: Zavrtíme.
1: Je vidět, kdo má jaký rytmus. Hmm. Myslím si, že mi to teďka i docela pomohlo v rozhodování.
0: Jeden člověk z téhle pětice opustí naší hru. A teď je na tobě říct, kdo to bude.
1: Tak po veškerých ukázkách, které jsme tu teď měli.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Cherry rajčata oválná hranáček u nás apkou za 49,90, rybináček za 21,90 a vodka Božkov za 119,90. Albert.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
8: A navíc v akci? Okurka salátová kus za 7,90. Penny.
9: Bref má něco úplně nového.

0: dokoná.
1: Nový Brev Color Autoactive.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banán volný za 24,90 a vejce S v Bila klubu za 119,90. Bila.
3: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Nový Jar Power Spray odstraňuje masnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s masnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a masnota nemá šanci.
6: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje masnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
8: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
9: Ale já říkal blond.
10: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
9: Bude.
11: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
12: Vodafone.
13: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tenalady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: České kuřecí prsní řízky u nás kilo za 99,90, Coca-Cola s apkou za 26,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
7: 18. Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Timková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nálikový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
19: Ty prď.
20: Wow. Prosím.
18: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
21: Akorát ho chytit.
22: Zaujímavé.
18: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
23: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
24: Je to tady. První tělo opouští hru. Sledujete Naked Attraction Česko a Slovensko a tohle je jenom začátek.
25: Tak po veškerých ukázkách, které jsme tu teď měli, tak bohužel se musím rozloučit se žlutým boxem. Je to na mě asi trošku moc velké sousto.
26: Dobře. V tom případě poprosíme žlutý box. Ahoj Petře, pojď tady ke mně. Petr je mu 44.
25: Ahoj.
26: Investuje do kryptoměn a je ze Slovenska. Ty máš fakt nádherný aparát. Řekni, není to někdy překážka?
27: No, je dost velký.
25: je to velká překážka.
26: A spíš se střetáváš s tím, že to lidi obdivují, nebo že se toho zaleknou?
27: No, jako tě na nuda pláže jen pozerají. Když dostanem reakci, tak je tak až.
25: No, já jsem si to přesně myslel.
26: No tak já doufám, že potkáš někoho, kdo bude příjemně překvapen a bude šťastný spolu s tebou a s tvým velkým penisem.
27: Děkujem.
25: Držíme palce.
27: Děkujem.
25: Měj se, ahoj.
26: Papa.
27: V štúdiu to bolo zábavné. Ja som sa prihlásil kvôli tomu, alebo si neviem, na partnerku kvôli môjmu genetickému postihnutiu, čo je neurofibromatóza. To je vlastne choroba, kde sa tvoria nezhubné nádory, môžu sa aj zhubné tvoriť, tvoria sa na koži, na mieche, na mozgu, všade. Tak k náhote mám pozitívny strach, chodím na nuda pláže, teď hľadám nejakú zábavu. V mojom veku už len zábavu, lebo už mám 44 let. Určite by som sa do tej show opäť prihlásil a znova a znova a znova.
26: My ti ukážeme zase o kus víc.
25: Pojďme do toho.
26: Tak jo.
25: Se těším.
26: Tak poprosím odhalit.

0: Okay. Tak modrý box.
1: Musím říct, hezká postava celkově. Líbí se mi, že v modrém boxu stojí člověk velmi sebejistě. Mm-hmm. Opalené ruce, takže evidentně člověk, který se nebojí pracovat venku.
0: To by bylo záhonu, viď?
1: jo, přesně.
0: Co fialový?
1: Další ozdoby, další tetování, příjemná postava. Je vidět, že opravdu depilaci bere fialový box velmi vážně a velmi se na tom zakládá. Mm-hmm. Zajímalo mě, jestli fialový box je v pořádku třeba s uchlupením u někoho dalšího. Úplně ne.
0: No, jak to máš ty?
1: Vlastně se těším, až právě to ochlupení trošku přijde.
0: Uvidíme.
1: Takže nevím, no.
0: Uvidíme.
1: Není to úplně podmínkou. Zelený box. No ježiš, to je umělecké dílo tady úplné. Líbí se mi další piercingy, taky vidím, stejně jako u fialového boxu, propíchnuté bradavky. Krásná prsa, musím říct. Mm. Přijdou mi i přírodní. Předpokládám. Je to tak? Hmm. Ano, a to cením.
0: Co ti odkryly ty vrchní kérky? Vyznáš se v tom?
1: Jak to má zelený box s tetováním? Mají nějaký význam ty horní křivky? Mají, ano.
0: Je tam i něco
1: Carpe diem. Ano. Hmm. Ano, carpe diem. Zelený box jde do všeho naplno.
0: Jde do všeho naplno.
1: To cením. Červený box. Tady vidíme lehké bříško, ale bříško dělá hezká těla.
0: To se říká o pivu, ale dobře. Pivo dělá hezká těla a hezká bříška.
1: Ano.
2: Větší bříško nemusí být jen sexy. Podle jedné ze studií je to i dobrá zpráva pro zdraví, protože muži s takzvaným melanem mají o 50% větší šanci dožít se vyššího věku než ti s vysekaným pekáčem. A to kvůli nižší hladině testosteronu.
0: A co ochlupení?
1: Ochlupení nevadí mi, jak jsem říkal, s ochlupením jsem naprosto v pohodě. Naopak mám rád trošku zachlupacenější hrudníčky, když takhle vždycky jako ležím s někým a můžu mu takhle prohrávnout se v chloupkách, tak mi to vůbec nevadí.
0: Rád se mazlíš?
1: Já jsem hodně mazlivý typ. Je červený box mazlivý typ? Ano.
0: N. Já o tobě vím, že máš doma toho pejska. Mm-hmm. Jsi velký milovník pejsků.
1: Je to tak.
0: No a co bys řekla na to, kdybychom naše těla v boxech poprosili, aby nám zaštěkali?
1: Můžeme to vyzkoušet, schválně.
0: Nejprve pořádně dominantní zaštěkání pořádně velkýho dobrmana a pak to bude poslušný, malej, něžný pejsek. Kdo bude štěkat jako první?
1: Tak začneme u modrého boxu?
0: Tak jo.
1: Okay.
0: Jú, a ty ten kníčku.
1: Docela mi připomíná mýho Přemka. Okay.
0: A teď toho jemného pejska.
1: Je vidět, že fialový box se to nebojí projevit. To se mi líbí.
0: Miau. Máš tam dvě zvířátka v jednom. I kočičku tam máš.
1: To bylo jako jemňoučké. Ano, všechny jsem pochválil, jste skvělý. A
0: máte náš obdiv, děkujeme. Jaká verze toho submisivního pejska se ti tady líbila nejvíc? Od koho?
1: Musím pochválit asi fialový box. V obou směrech. Krásný výkon.
0: Tímhle jsme zároveň mohli i zjistit, jak moc má kdo problém s dominancí a se submisivitou. Hmm. Jak to máš ty?
1: Já jsem víc takový dominantní typ. Já sám jako nemám rád bolest na sobě. A nicméně, pokud se někdo se právě vyzná trošku v té dominanci a umí používat tím, že vlastně spíš opravdu jenom přebere tu kontrolu, tak nemám problém být i submisivní. Mm-hmm.
0: Čtyři. Krásná těla, ale jenom tři místa v dalším kole.
1: Je to velmi náročný mezi váma vybírat, protože všichni vypadáte velice sympaticky. Asi vyberu červený box s těžkým srdcem.
0: Tam to cítíš mě.

0: Tam asi cítím jako takovou jako nejmenší přitažlivost.
1: Je to jediný, z čeho můžeš soudit, takže
0: no.
1: Chápu. Dobře, červený box.
0: Ahoj.
1: Tak míň ze 4 těl, to cítíš s Kubou. 36, kuchař z Prahy.
0: Ahoj, ahoj, moc děkuju, jo.
1: Byl jsi moc šikovný, děkujeme. Šťastnou cestu.
2: Dvěstě to pro mě bylo strašně zajímavý. Kr nebyl špatný, ale nebyl to úplně můj typ. Do Naked Attraction jsem se přihlásil proto, protože si chtěl zažít něco nového a vyzkoušet vlastně svoje hranice. Nahod tam mi není vůbec jako cizí, protože rád chodím na nudé pláže. Momentálně jako hledám spíš kamaráda na nějaký akce nebo výlety a podobně. Do Naked Attraction bych klidně šel znovu.
0: Vypadal moc sympaticky.
1: Je to těžký, no. Je to smutný.
0: A bude to ještě těžší.
1: A bude to ještě těžší. To ti můžu slíbit. Tak nahoru, prosím. Tak nahoru, prosím.
0: Ahoj. No vidím krásné usměvové tváře, vidím krásné husté vlasy, tmavé vousy, to se mi líbí. Moc příjemné, sympatické oči, směje se reálně i očima, to se mi moc líbí.
1: Fialový box.
0: Velice sympatický obličej, velice usměvavý, náušnice, to se mi moc líbí. Piercing v nose, je to tak? Je tam. Ano, dokonce dva. A dlouhé vlasy? V culíku? OK. Krásné zuby, velmi sympatický úsměv a taky moc hezký oči. No tak velice krásný, sympatický obličej, krásná dáma. Je vidět, že opravdu ten komplet perfektní. Nádherný vlasy, sympatický obličej. A jako já jsem uchvácen. Jako vůbec to není jednoduchý si tady vybrat.
1: N. Těla. Obličeje, štěkání, to všechno, na to už znáš odpověď.
0: Ano.
1: Ale teď by to ještě chtělo doladit. Ano, fialový box, štěkání, pamatujeme si to. Ty jsi říkal, že to by teď trošku klesnul hlas.
0: Je to tak.
1: Takže předpokládám, že si všímáš i hlasů ostatních lidí a tvého protějšku už vůbec.
0: A určitě je to taky věc, která nějakým způsobem zapůsobí.
1: Tak máš prostor na tvoji otázku a pořádně si to rozmysli, protože za chvilku budeš znova někoho posílá domů.
0: Jelikož jsme v Naked Attraction a samozřejmě intimita má tady nějakou svoji roli. Co je pro vás v takové intimní, či můžeme říct v sexu, věc, která jako rozhodně ne, a naopak, co preferujete a na čem se zakládáte?
3: Tak já jsem po sexuální stránce hodně otevřený, ale rozhodně věci, které se týkají jakékoliv fyzické bolesti, psychického týrání, případně i věci, které považuji za nechutné, jako je různé vyměšování, tak to jsou prostě věci, přes které mě nejede vlak.
0: Super.
1: Co tantra?
3: Tantru jsem zkoušel, nějaké zkušenosti mám a rozhodně je to věc, která mi není nějak cizí.
4: Věci, do kterých bych určitě, co se sexuální oblasti týče, nešel, tak je těžké BDSM a různé sexuální hrátky, řekněme, zvíkaly a podobnými věcmi. Druhá stránka věci, co strašně zbožňuju, doslova archivně zbožňuju, líbání, hlazení a obecně mazlení.
0: Super, krásná odpověď, děkuju.
5: Tak já vzhledem k tomu, že mám jedno z velmi neobvyklých povolání, který bohužel spousta lidí dneska si nedovede ani představit. Není to intimita pro mě samotná, že by mě to přitahovalo, ale bohužel setkala jsem se s věcma, kterými ty hranice posunuly. A co se týče věcí, co mě přitahujou, tak já mám ráda hodně věcí, které jsou pestrobarevné. To znamená, jsem hodně ráda perverzní, mám ráda prostě různé pomůcky, hračky, nemám ráda nudu.
0: Mě hrozně zajímá teda, jaké je tvé povolání, když to takhle nakousla.
5: Dělám se do maso.
0: OK, OK. Není mi to cizí, moje velmi dobrá kamarádka se taky tím živí, takže naprosto v pohodě a máš můj respekt, protože vím, co to všechno obnáší.
1: Odpovědi to byly nádherný. Předpokládám, že ti to moc nepomohlo.
0: No ne, no. Jako všichni jste úžasný. Všichni jste úžasný a je hrozně těžký teďka někoho vyřadit. Jako musím říct,

0: je to asi nejnáročnější volba, kterou jsem kdy dělal.
1: A to máš za sebou dost těžkých voleb.
0: A to mám za sebou hodně těžkých voleb a musím říct, že jste všichni úžasní a nejradši bych vás vzala aspoň na jedno rande všechny. Ale jelikož si musím někoho vybrat...
1: Musíš.
0: Modrý box. Já se omlouvám. Ahoj. Ahoj.
2: Do finále se nám neprobojoval Vítek. Je to technický manažer. Mm-hmm. Je mu 35 a je z Jižní Moravy.
0: Můžete aspoň obejmout.
3: Děkuji moc. Já tebe.
2: Vítku,
3: se ti daří.
2: Ty máš tak hezkou energii, to mě úplně bolí za Enče, ti musíme poslat
4: já
2: domů.
4: Já jsem rád, že jsem se mohl vůbec zúčastnit.
2: Ježíš, oni mě rozbrečej. Radši běž, nebo tady moderátorka uroní slzu.
5: To, co jsem zažil ve studiu, pro mě byl nový zážitek. Jen jako člověk se mi líbil. Je to rozhodně zajímavá osobnost. Přihlásil mě můj nejlepší kamarád, se kterým jsme občas tenhle pořad sledovali a přišlo nám to natolik zajímavé, že jsme se rozhodli, že by to někdo z nás měl zažít. Mohl bych to každému doporučit.
2: Tak ty už jsi všechno viděl, slyšel a teď se budou kochat naši finalisté, takže běž a sundej svůj šat.
0: Dobrá, tak jo.
6: V dnešním nahém výběru zůstali jen dva. A teď se pro ně i N ukáže bez oblečení.
2: Ale pozor na terkotiny, neurve ruku, přece jenom to má posunutý ty hranice.
7: Má sílu, je to cítit.
2: Takže Teres, co řekneš hezkýho o Petrovi?
8: Asi tohle.
2: Jakože dobrý?
8: Jo. Jo, já si myslím, že si to asi možná i zaslouží vyhrát, protože ta natura je o dost citlivější, jak ta moje.
2: Necháme na N, ať si vybere, jak to bude cítit.
7: Podívám se na Teresku, tak vidím samozřejmě v jednom celku nádhernou ženskou. Mm-hmm. Mně se líbí tetování, že jsem absolutně tetování unesený i v kombinaci piercingu. Takže za mě Tereska opravdu charismatická, bombastická. Ale co třeba já za sebe můžu, na rozdíl od Teresky N, nabídnout, je otevřená náruč plná něhy, pohlazení a polibků. A věřím v koutku duše, že třeba zrovna to bude to, co N přiměje k tomu vybrat si ve finále mě.
2: Jste oba připravený na to vidět N bez oblečení?
7: Ano.
2: Těšíte se na to?
7: Hodně.
2: Tak N, pojď za náma.
9: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
10: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
11: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banán volný za 24,90 a vejce S v Bila klubu za 119,90. Bila.
13: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
14: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
15: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
16: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
17: Trénujeme na Mexiko.
18: Rozumím si kopačky, zavřeme jim kopačky,
17: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
19: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
20: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
21: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
20: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
22: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
20: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
21: Já vás biju ještě.
23: Já ti nevím.
24: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
25: No jasně, že jo. E.ON.
26: Dobrý den.
24: Dobrý den. Jste tu dlouho?
26: Už přes 20 let.
27: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
28: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
29: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
30: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
31: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
32: Ale já říkal blond.
33: Kdy to je? Trochu blond.
34: Co ta polička?
32: Bude.
35: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
31: Vodafone.
36: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: 18.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymkova,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
14: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
15: Ty brďo.
16: Wow.
17: Prosím.
14: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
18: Akorát ho chytit.
19: Zaujímavé.
14: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
20: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
21: Oba už na rande byli, ale vztah bohužel nenašli. Dá en druhou příležitost 43-letému Petrovi, operátorovi ve výrobě, anebo 33-leté Domině Tereze.
22: Jste oba připravený na to vidět en bez oblečení? Těšíte se na to? Tak en, pojď za náma. No a teď bych možná dala prostor, aby mohli ohodnotit oni tebe.
23: Hrozně mě bere ta kérka přímo mezi tvýma prsama. Tam magnet vyloženě. Já sama za sebe mám ženský ráda. Ne každá ženská, ale to se mnou zvládá. Ty ženský mají jinou jemnější energii.
22: Teres, ale já pro tebe mám důležitou informaci. N je v tranzici a mění se v muže.
23: Uhum. Mám takový zvrhlý myšlenky na to.
22: Ale v tom dobrým, viď? Určitě.
23: Samozřejmě.
22: Jo?
23: Po té sexuální stránce určitě.
22: Okay.
23: Takže jako obdivuju tě, stojím v tomhle za tebou.
24: Co se mi strašně na tobě líbí je, že svoji proměnu, do které vstupuješ, nestydíš se o tom mluvit, za to opravdu velký respekt. Co se těla týče tetování, myslím si, že společné zájmy, krásný úsměv, upřímný kukuč, to se prostě nedá nevšimnout. Ten tvůj krásný obličej doplňují brejličky, náušnice, za mě opravdu jako asi úplně zbytečné hledat jakási negativa, když opravdu v tuhle chvíli já vidím sama superlativa.
22: No a já bych teda ještě ráda tady N dodala sebevědomí. To jsou ty kolena tvoje. Si myslím, že jsou moc dobrý.
25: Děkuju, ty jsi zlatý,
22: myslíš Petře?
24: Jo, mluvil jsi o tom s jakousi záští v hlase, ale myslím si, že to není vůbec žádný problém.
25: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát.
22: Ale s kým dneska půjdeš na rande?
25: Hele, nemít ten testák, tak asi už brečím. A každopádně jste oba strašně nádherný, sympatický lidi a je opravdu těžký udělat ten výběr finální. Nicméně po všech mých zkušenostech životních bych chtěl rád pozvat tady Teres na rande. Myslím si, že bude možná zajímavý minimálně aspoň si popovídat a poznat se. A po co mluvám, Petře, každopádně.
24: Je to hra, někdo vyhrát musí a druhý místo je
25: tak,
24: je taky krásný.
25: No, určitě obejmout ještě.
22: Moc děkuju, to byl se úžasný, hele. Petře, ty jsi tak fantastický, že se nebojím, že by se ti někdo neozval, nebo že bys nenašel někoho, s kým ti bude dobře.
24: Doufejme.
22: A díky.
25: Ať se ti daří.
22: Děkujem.
24: Ahoj všichni.
26: To za mě osobně super zážitek, nelituju toho a upřímně, kdyby mi teď někdo řekl, Petře, pojď, máš možnost se přihlásit znova, tak sundávám župan a letím prostě a jdu do toho po hlavě, opravdu. N je strašně zajímavý človíček, hrozně mu v té jeho tranzici fandím. Potkal jsem tady spoustu lidí, báječných lidí, ať to bylo počínaje moderátorkou, ať to bylo režisérem, přes kameramany, to je asi všechno. Je mi líto, že to končí, no.
2: A od teď už je to váš čas. Teď půjdete spolu na drink a vy sami si napíšete vaši budoucnost.
8: Okay. Scénáře, ty mám ráda.
2: Udělali jste mi velkou radost, fakt mám husí kůži. Tak vám držím strašně palce.
8: Děkuji,
2: ani nevíte, jak. Tak ruce? Jo,
8: tak jdeme vstřít budoucnost.
11: Tak paráda, tak díky moc.
2: Já děkuji.
15: Všichni adepti, kteří byli v kabinkách, byli úžasní a zajímaví a nejradši bych si vybral všechny a aspoň je poznal na tom jednom rande. Každopádně byla tam žena, velmi silná, dominantní osobnost, což mě zaujalo a řekl jsem si, že zkusím ji vzít aspoň na to rande a uvidíme, co z toho bude.
16: Vítězství jsem v hloubce duše trošku čekala, protože mám trošku podobný klienty, u kterých vím, že prostě vždycky, ačkoliv jsou vevnitř jako muži a jsou to ženy, tak většinou si vždycky vybírají ženský. Doufám, že to rande si se mnou aspoň pořádně pekelně užije.
2: Ahoj.
8: Ahoj.
2: Rád tě vidím. Ahoj, krátko.

0: úplně jinak oblečený, vyrovnanější.
1: Vybrala jsem si člověka, který má naprosto super silnou energii. Byla jsi hodně překvapená, že jsem si tě vybral?
2: Dost, no.
1: Já jsem to viděla, že jsi to jako moc nečekala. A...
2: Vůbec.
1: A měla jsem mi pocit, že mi trošku dáváš najevo, jakože hele, nevím úplně.
2: No.
1: Já jsem se jí hnedka musela teda zeptat, jak vůbec se brala to, že jsem si ji já vybral na to randičko, protože jsem cítila, že byla zaskočená.
2: Že by to mohlo být na tebe tak moc, že by ti to mohlo zranit. Takže toho jsem se jako obávala, že prostě, aby si jako aby nebyl zklamaný prostě z tohohle.
1: Jasný.
2: Chceš vyzkoušet peklo, tak... Tak tady ho máš.
1: Hele, já se nebráním teplému peklu. Já prostě mám rád výzvy, takže ty jsi byla prostě pro mě jako výzva. Jako ještě jak jsi mi tam jako na mě házela ten v obličej, jakože...
2: A já byla jako OK.
1: Obála se, že na mě bude až příliš ohnivá, ale mě tohle vlastně jako hrozně baví.
2: Řešíme spolu i moji práci a s tou je naprosto, ale naprosto v pohodě. Ale už nemám hodinový klienty vůbec, ale mám jenom stálí klienty, anebo jsou to osobní otroci jako.
1: Okay.
2: Jo, protože z nich mám jako největší vlastně kapacitu mých jako financí.
1: Jak to máš doma v intimní rovině?
2: V tom životě jsem hodně přecitlivěla.
1: Mm-hmm.
2: Hodně. Proto moc netrávím čas s lidma. Já mám kamarády kočky, jich mám 7 teda.
1: Hustý.
2: Jo.
1: Okay.
2: Jsou to pro mě nejlepší tvorové na této planetě. A lidi jako k sobě moc jako nehledám. Protože jsem z nich zklamaná.
1: Je vidět, že toho už zažila hodně.
2: V mém životě se minimálně jednou do měsíce musí stát vždycky něco, co fakt překvapí i mě samotnou. Yes. Jo? Takže prostě, když už jsem si myslela, že nemůžu udělat nic, co by mě jako nakopnulo někam zažít nějaký adrenalin, tak jsem se přihlásila sem.
1: Rande teďka probíhá super.
2: Trošku mě tou svojí přirozeností, kterou jsem nečekala, překvapil. Co máš za práci ty?
1: Dělám v call centru. Mě baví poslouchat, baví mě jako jí vnímat.
2: Jo. Na zdravíčko.
1: Tak na zdraví v scéně.
2: No, že potom nebudu opila. Zjišťuju, že společný téma určitě najdem i jsme našli.
1: Mně přijdeš jako zatím úplně suprova. A jako mnoha věcích se s tebou shodnu. I přesně na to možná působím dost klidně a že jako možná tyhle ty věci nedávám holka, možná by se zdivila, co já jsem schopný zvládnout.
2: Já jsem jako dělo proti tobě. Jako já, jako kdyby bylo na mě, tak já ti tu slíknu, vemu si tě rovnou domů, tady vůbec nesedíme a prostě začneme to takhle, protože tam se nejvíc člověk dokáže no, nakomunikovat
1: já, s tím. Já tomu nebránil, jo. To už by nemohli vysílat ani po tý desátý tady.
2: Jako? Potřebuje tu moji energii a já potřebuju tu jeho.
1: Takže bychom mohli nějaký výlet naplánovat, ne? Hej, mega, já bych byla rád. Já jsem spoko a jsem zvědavý, jak to půjde dál. Je skvělý randičko, vlastně to i předčilo moje očekávání, musím říct. Za mě se jako na mě udělalo ještě jako mnohem lepší dojem, než jsem měla s tebou už předtím.
2: Myslím si, že jo, jsem po dlouhé době viděla někoho, kdo, s kým bych si možná fakt měla dlouhodobě i co říct. Takže můžeme společně trávit určitě víc času, než bych i předpokládala, že řeknu. Ty potřebuješ drive a potřebuji stability.
1: Jo, přesně.
2: Tam rozhodně.
1: Žeru.
2: Ty jsi chtěla poradit, jako pogratulovat a dát ti ruku, ale dám ti pusu. Takže všichni zdravím. Co se týče rande s N, bylo to super, ale myslím si, že to asi úplně na vztah není, že to je spíš jako na přátelství, na kamarádský vztah. Naše osobnosti by se možná asi hodně byly, anebo tam moje by ubyla jí. No nicméně, jinak je to teda super skvělá osoba, a jsem ráda, že jsem opoznala. Nicméně doufám, že se ještě budeme vídat, nebo mimo, že se ještě aspoň jednou uvidíme a že na mě nezapomene. A ano, zdravím vás ze svého krásného studia. Jo, tam to za mnou je samozřejmě rakev, ale nedopravdická, jo. Takže doufám, že se ještě uvidíme a... Amen.
3: No, tak bohužel s Terkou nám to nevyšlo, po natáčení jsme si chvilku psali, ale už jsme neměli čas jako sejít a nakonec to vyšlo tak, že jsem našel přítelkyni po natáčení přes kamarády a teď vlastně spolu tady teďka jsme měli možnost sledovat i finálovou verzi Naked Attraction zároveň s kamarádama tady v mém oblíbeném klubu Lublaňska a doufám, že teda Terka našla, co hledala nebo najde minimálně, co hledá a rozhodně bych doporučil každému se přihlásit, protože i když mi tam to nevyšlo, tak rozhodně to byla skvělá zkušenost.
4: Není to výběr, když ti postavat z té série.

0: Já vám všem moc děkuju za to, že jste tady se mnou byli. Oh. Za to, že jste to se mnou tady mohli zvíhnout a komentovat, zasmát se na tom. A nejvíc tím bylo, že já jsem přesně věděla, že ona mě vůbec nechce. Ale víte, jak s tím Petrem na mě koukali tak strašně silně, jako že by úplně se zabál, že bych jim zlomil srdce okamžitě. Tady aspoň bude prdel, když na porande.
1: A já jsem moc rád, děkuju.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
0: Ty prdě.
3: Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
7: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
8: Kate, pojistku prosím.
7: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
0: Anti-aging, zmatňující anebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.

0: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
1: OK.
0: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
7: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
0: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nový rok, nová éra.

0: Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
11: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: Ale já říkal blond.
13: Kdy to je? Trochu blond.
14: Co ta polička?
3: Bude.
15: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
16: Vodafon.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
2: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne, tady podpísek.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
7: Nádobí mě nezdrží.
8: Souvod? Somat.
9: Kdo chce, ten si poleží.
10: Souvod? Somat.
11: Party večer rozjedem.
12: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
13: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
6: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
14: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
15: Kate, pojistku prosím.
14: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
16: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
17: A jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
18: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ano?
3: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
4: své peníze převést na bezpečný účet.
2: Kdo volá? Brankář?
3: Bankéř.
2: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
4: Ověření, cože?
2: Nemáte? Tak tu máte.
5: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
6: Kam ta tržba mizí?
7: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
6: A dost.
7: Příchozí platby.
5: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
8: Ten den změnil úplně všechno.
9: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
10: Všechny stopy vedly na jedno místo.
11: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
12: Záhada, co?
13: Ty už mě nemiluješ?
14: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
15: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
18: Co tady děláte?
17: Testujem. To je dopravát.
19: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
22: Beer Go!
23: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
24: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.

Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, svítí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvítilo, jak sochu z mramoru na slunci dlaně mi hýčkal. Tašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa touhami vonící přístav. A ty právě spíš, tuším, co odpovíš. Až se tě zítra zeptám, jestli se mnou letíš pryč. A ty právě spíš, tuším, co odpovíš. Od našich společných.

Horký jsou noci, jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím, jak s nimi sáro mám přestat. Já zažil tu vztahy, co nehýží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala jsi, i v ráji narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. Nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

0: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
4: Tady se vám blíží splátečka.
5: Ale nestraš.
3: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
6: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
7: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
8: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
7: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
9: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
7: Jasně.
10: Co je to virtuální baterie?
11: Virtuální baterie ukládá...
12: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
14: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
15: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
16: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
17: Větší, než si myslíš.
16: Proč prší?
17: Aby se starý cítil příjemně.
16: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
18: Dorazili jste do cíle.
17: Tak jo, jsme tady.
18: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

0: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
1: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
2: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: 150 korun. Pepko. Pepko.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
6: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
7: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
8: My si půjčíme bezpečně.
7: Tady podpísek.
9: Ne, ne. Tady podpísek.
10: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Ale já říkal blond.
10: Kdy to je? Trochu blond.
11: Co ta polička?
4: Bude.
12: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
13: Vodafone.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
4: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.

0: Čerstvé jako z Kauflandu. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
1: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
2: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie.
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
10: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
11: Anti-aging, zmatňující, anebo rozjasňující. Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální 4-úrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.
12: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
5: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.

0: Čerstvé jako z Kauflandu. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
3: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Anti-aging? Zmatňující? A nebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální 4úrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun. Číslo 1 ve sluneční péči.
8: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
9: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.